0: tam s rodinou na závěr prázdnin.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Jazz, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Jazz.
3: Čeká vás den plný zážitků.
4: Kouzelní.
5: Živá hudba.
6: Tvořivé dílničky.
7: Soutěže pro děti.
8: Skákací hra.
9: Zvířátka.
10: Historická hasičská technika.
11: Skvělé občerstvení.
12: A zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti.
0: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás.
14: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
15: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Hit Radio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: tam s rodinou na závěr prázdnin.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
3: Čeká vás den plný zážitků,
4: kouzelní,
5: živá hudba,
6: hořivé dílničky,
7: soutěže pro děti,
8: skákací hra,
9: zvířátka,
10: historická hasičská technika,
11: skvělé občerstvení
12: a zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
0: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás!
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes zveřejní konečné údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu meziroční růst cen zrychlil na 1,7%. V červnu přitom inflace dosahovala na 1,5%. V předchozích měsících statistici svůj předběžný odhad pokaždé potvrdili. Německo kvůli nízkým hladinám řek uvolňuje pravidla pro kamionovou dopravu. 7 spolkových zemí dočasně ruší zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Důvodem je především nízká hladina Rýna, která výrazně omezuje nákladní lodní dopravu. Podle německého ministra dopravy se situace zřejmě nezlepší minimálně do konce srpna. Fotbalisty Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Pražané si z domácího utkání přivezli náskok po vítězství 2-1. Postup by je posunul do závěrečného předkola, kde narazí na Fenerbahče nebo Sturm Graz. Ani v případě vyřazení, ale Sparta v Evropě nekončí, měla by jistotu účasti v hlavní fázi Evropské ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Už ode dneška musíme ve Zlínském kraji počítat s větším počtem policejních kontrol. Bezmála 300 policistů bude dohlížet na bezpečnost při Barumček Rally Zlín. Počínaje dneškem chtějí kontrolovat hlavně dodržování rychlosti a zákaz alkoholu za volantem. Využívat budou opět i vrtulník, který pomůže s koordinací dopravy, odhalováním vážných přestupků i monitorováním odstavných parkovišť. Od čtvrtka začne tradičně fungovat i speciální policejní linka, která nám poradí ohledně uzavírek i provozu. Dneska bude krásně, na východě Moravy nás celý den čeká slunečno a odpolední maxima do 30 stupňů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak my vám přejeme krásné úterní ránečko, 6 hodin, 3 minuty, opět jsme se tady potkali my tři, Jasmin.
2: Ahoj, buďte zdraví.
1: David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: A já, dobré ránečko. No tak jsme moc rádi, že jste tu a že s námi startujete úterý a celé to odpálí LP. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: koho. Dneska slaví narozeniny jeden z nejznámějších Mirajů v Česku.
1: A možná to, počkej, jeden z Mirajů, jsou tam čtyři, takže už možná podle toho, co hraje pod náma, se dá usoudit, že je to ten hlavní Miraj.
2: Moment, ten ze skupiny Miraj.
1: Jakoby ten Miraj, ten zpěvák, Miraj. Takhle, Navrátil příbením.
2: Je krásnou náhodou, že dneska má narozeniny i moje partnerka Eva.
0: Fakt
2: jo. Já jsem si částečně myslel, že možná budete mluvit o ní, když jste se tady bavili ve studiu o narozeninách.
1: Tak ještě zpátky teda. Tak posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Dneska je naprosto výjimečný narozeninový den. Dneska slaví narozeniny jedna úžasná osoba a je to, hádejte, kdo to je? Jasmin, hádej.
0: Ty jo, nevím, tak možná, může by Eva.
1: No jasně, od Davida.
2: Je to tak? Jak jste to věděli?
1: A nebudeš tomu věřit, Davide, ale narozeniny má dneska taky Miraj.
2: Jaký? Ten
1: no,
2: se skupiny Miraj.
1: Ten jeden z těch čtyřek. Miraj Navrátil má dneska narozky, ale
0: a schválně, no, kolik mu je podle vás?
1: No, já bych to možná měl vědět, 90...
0: No řekni číslo, neříkej rok, prostě rovnou, ať je to všem jasný,
2: komu
0: se nechce
2: počítat. Přes 90, ne.
1: 36.
0: Já si myslí, David?
2: 32.
0: Tak jste vedle jak tadyhle, je mu 34 let dneska.
2: Už toho stihnul dost ten krátký život.
0: Stihnul toho let. Dost a hlavně jsou to pro něj první narozeniny, kdy je tráví jako táta. Nedávno se mu narodil syn přece, takže
1: vlastně
0: všechno
1: fakt.
0: Nejlepší.
1: Všechno nejlepší, no a všechno nejlepší. I Evě, kolik je Evě vůbec dneska? Vím, že to neříká, ale tak kolik? 30.
2: Je jí zhruba o 3 míň než Mirajovi.
0: No, to je dobrý.
1: Tak chytřejší se to dopočítají. No a když jsme teda u těch Mirajů, abychom se mohli samozřejmě zahrát, tak ještě jednou Miraj, všechno nejlepší, tohle je Dokola s polským DJem Tripsem, my jsme Hit Radio a přejeme vám 6 hodin 12 minut krásné úterní ráno.

0: Čtvrt na sedm, dvě minutky k tomu, posloucháte Úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Hezké ráno. Jestli v Česku existuje řidičský ráj, je to právě teď Brno. Brno má, přátelé, po celém městě namontovaný špičkový radary, ale řidiči jsou v klidu, protože prej ani jeden nefunguje.
1: Co prosím?
0: No, ty kamery prej normálně měřej, ale fotky ležejí na serveru bez užitku, protože městská a státní policie se nemůžou dohodnout, kdo to teda bude zpracovávat a kdo bude ty pokuty odesílat, jo. Takže, jak to teďka v Brně asi vypadá? Asi jako na divokém západě, dost pravděpodobně. Ale když si představíte, když jedete autem, někde, kde to třeba neznáte, jo, a najednou na silnici přejedete čáru, která označuje konec měřeného úseku, tak to je infarkt, co? To teďka si říkáte, a kolik jsem tady jel, a sakra. Nicméně, já jsem tady hledal, jak rychle běhají koně. Je tady klus 12 až 18 km za hodinu, cval 20 až 30 a pak tady je trysk 40 až 50 km za hodinu. Takže se v Brně pořád teda vejdou do limitu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
3: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally z Líně.

0: informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Břeclavsku. Stala se na hlavním tahu u obce Velké Bílovice, kde havarovalo nákladní vozidlo. Silnice je v místě nehody neprůjezdná a jezdí se objížďkou.
1: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz
2: Hit Radio Zlín.

0: Jedna z novějších věcí u nás v playlistu, tohle je Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio, bude 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Češi mohou ode dneška vybírat strom čtvrtstoletí. O speciální titul se při 25. výročí ankety Strom roku uchází 13 vítězných stromů z předchozích ročníků. Hlasování pořádá nadace partnerství. V horkých dnech přibývá popálenin od rozpálených povrchů. Lékaři z fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžce popálenými chodidly. Nebezpečný může být rozpálený asfalt nebo dlažba, ale také příliš dlouhý pobyt na přímém slunci. Čekání na stůl v restauraci udělalo z francouzského páru milionáře. Během 20-minutové pauzy si zašli vsadit loterii a následně zjistili, že vyhráli přes 240 milionů korun. Původně si přitom mysleli, že jejich výhra činí jen několik desítek tisíc eur.
0: Kdyby to bylo takhle pravidlem, co? Pokaždý, co čekáme dlouho na jídlo, takže bychom vyhráli nějaký peníze.
2: Pokaždý, když čekáme na cokoliv, to by bylo peněz.
3: To je strašná suma, přes 240 míčů.
0: 240 milionů, to je hodně.
2: To je hodně.
0: Takhle, nebudeme asi řešit, co bychom se koupili. Ty peníze nemáme, takže to je asi jedno. Ale vy jste vyhráli bingo, kdo jste u rádia, pokud máte rádi 80-ky, 90-ky. Tohle je srdcovka, Erasure, Love to Hate You. A připomínáme, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. a jednu z nich, jako tradičně vybíráte vy. Tak pojďme si užít tohle, Love to Hate You, rok 91, Erasure, Hit Radio.

0: Tohle je Avicii, Sick Romance na Hit Radio v 6.37.
1: Dobré ráno.
2: Máme tady kauzu velkou a už pro ní máme i název, a to sice Klimagate. Ministerstvo zahraničí objednalo klimatizace za 51 milionů korun a jsou tam dvě takové divné věci, jo?
1: No.
2: Za prvý, asi nikdo nechápeme, proč, když Macinka to oteplování zrušil přece, tak proč to potřebujou, no. A za druhý, ty klímy sice dorazily a všichni jsou s nima spokojení, ale je tam takový detail drobnej, nikdo se nemůže shodnout na tom, kdo je za těch 51 míčů vlastně objednal.
1: No tak pravděpodobně to byl někdo, komu bylo horko, teda, jo. Já si myslím, že to byl impulzivní nákup, protože možná se v tom poznáte, možná to máte stejně, ale že když na pár dní přijdou ta největší vedra, tak alespoň já to tak mám, že si řeknu, hele, a koupím si tu přenosnou klimu, ale zase řeknu si škoda peněz, protože za pár dní to skončí, ty vedra nebudou trvat tak dlouho a ono, jak se to opakuje, tak už jen to postupně jako nutí a už si říkám, a to bude stát hodně peněz. No, ale tomu vy, kdo máte klimatizaci doma, Jasmin, nemůžete rozumět.
2: Já ji nemám, já už se
1: A počkej, tak, že to říkala dobře, že má
2: říkala,
1: klimatizaci.
2: Ale já nemám říkala. To, co máme ve studiu, já mám rouru z okna, co funguje jenom na jeden, na obývák.
1: Já si myslím, že ta roura úplně stačí. Já jsem byl na návštěvě, kde tuhle rouru měli a nikdo mě od té klimošky nedostal. Říkám, ale ono to docela funguje, ale asi si musíš koupit nějakou kvalitnější, aby
2: za
1: to šlapalo.
2: Za 51 míčů třeba.
1: No tak jako takhle, za 51 milionů to by bylo možná tak pro celý ministerstvo zájezd na rok na Antarktidu, jako jo. Ježiš. Tak kdo to teda koupil?
3: To byl šok.
1: Hele, jestli nevíte, co s těma klimoškama za 51 míčů, já bych si teda s dovolením jednu vzal teda. Co vy dva tady?
3: Klidně dvě.
1: Hele, mohli by udělat nějaký losování třeba. Hele, já jsem pro. Měl jsi mě vůbec rád, Eva Farna za malou chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno vypadá na silnicích.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si pozor v Ostravě. Režim se změnil v Rudné ulici mezi Porubou a odbočkou na jih. Jezdí se jen v páse z Havířova do Opavy. A to obousměrně pouze jedním pruhem.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Santos, Ray of Light. 6:50, krásné ránko. Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích. 5 lidí ze 100 dokonce akci úplně přeruší, jenom aby zkontrolovali, kdo jim zrovna píše nebo volá.
1: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
0: Takový závisláci. Tak by mě zajímalo, jestli to děláte, jestli když vám pípne nějaká notifikace nebo když vám někdo zavolá, jestli jste ochotní se začít věnovat vašemu telefonu.
1: To by se to... Proč se směješ takhle, Davide?
0: Tak přiznáme se, Davide, ne? Já teda nevím, jestli se chceš přiznat, já teda můžu, mě takhle jednou volal kurýr, co vezl jídlo a hádejte, co jsem udělal. No přerušil jsem to.
2: Tak ty, když jde o jídlo, tak je jasný, že jsi to přerušil.
0: No tak nenechám ho tam stát, ne, venku. Navíc by to vystydlo, takže když máš hlad, nejsi to ty. Co, čemu se smál ty, Davide?
2: No že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají za tu druhou aktivitu, víš?
0: Dobře, co ty, Jasmin?
2: Jseš mladá ještě?
1: Když je to nějaká SMS-ka, tak to odbydu. A když by to bylo
2: to
1: hovor...
2: Jako jak odbydeš? Že to odbavíš jako?
1: Ne, jakože SMS-ku nechám bejt. A když by to byl hovor, třeba, tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
0: jako,
1: ničím...
0: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
2: Hele, a co kdyby volal třeba šéf?
1: No tak počká.
2: Kdo?
0: Chudák Kuba, já úplně vidím, jak ti pípne notifikace se zásilkovně a ty, Miláčku, prosím, počkej, to musím vyřídit. Alex Warren, Ordinary, další muzika pro vás a do 7 stihneme taky Shona Bakera, Hey, Hi, Hello, tak dobré ránko.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
4: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
3: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena zemního plynu v Evropě znovu prudce roste. Reaguje na podmínky Íránu pro znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Plyn zdražil proti pátku o více než 10% na zhruba 61 eur za megawatt hodinu. Od vyostření konfliktu na Blízkém východě se potom jeho cena téměř zdvojnásobila. Londýnská policie zabavila desítky luxusních sportovních aut. Během jediného víkendu skonfiskovala 90 vozů v hodnotě přes 200 milionů korun. Zasahovala hlavně v bohatých čtvrtích kvůli nebezpečnému a protispolečenskému chování řidičů. Policie může od letoška takovým řidičům auta přímo zabavovat místo pouhého varování. Letiště v Lipsku minulý týden jen těsně uniklo možné katastrofě. Dron s výbušninou Semtex podle německých médií narazil do křídla ukrajinského nákladního letadla Antonov. Výbušnina ale po nárazu neexplodovala a dron spadl na zem. Vyšetřovatelé zjišťují, zda útočník záměrně mířil na křídlo, kde se obvykle nacházejí palivové nádrže. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Tlupa kotulů ve zlínské zoo se opět rozrostla. Zahrada úspěšně odchovala 2 mláďata. Malé opičky se narodily v červenci a skvěle prospívají. Vidět už je můžeme ve výběhu, nejčastěji ale ještě na zádech matky. Kotulů je teď nalošné už 22 a daří se jim. Sestavení vhodné chovné skupiny přitom není vůbec jednoduché. Zásadní jsou jejich vzájemné vztahy. Panuje mezi nimi přísný hodnostní žebříček. Další dny budou na východě Moravy příjemně letní, čeká nás slunečno a odpolední maxima do 30 stupňů. Od pátku už pak teplota v našem regionu půjde zase nahoru.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj.
6: Krásný úterý.
7: Snídaní šampionů.
5: My tři jsme v plné síle, už jsme se za tu hodinu stihli probrat, tak snad i vy už máte o něco lepší ráno. Hity připravený, Ed Sheeran taky Pink, So What, tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Hit Radio Zlín.

0: naprosto fantastická. Pink So What 7.06 na Hit Radio. Dobré ráno. Představte si, že vyjdete na chodbu vyhodit odpadky, průvan vám zabouchne dveře a vy si v tu vteřinu uvědomíte. Aha. V obejváku na gauči mi leží hadi a já nemám klíče.
1: Taková normální situace.
0: To je situace, která se stala v Plzni. Borec doma venčil krajty. Tak co s tím? Jo, zabouchl mu vítr dveře, byl venku, zavolal městskou policii a ti se zámečníkem se nakonec teda dostali dovnitř. Jo. Ale představte si, že jste v kůži těch měšťáků anebo toho zámečníka. Když víš, že otvíráš dveře někam, kde jsou dva hadi. Jo, nepříjemná věc. Nicméně, a i ta krajta. Nicméně napadlo mě, jestli se vám někdy stalo, že se vám takhle blbě zabouchly dveře.
2: No nám ne úplně takhle, že bychom měli nějaký hady nebo něco, ale odjížděli jsme na chalupu na víkend a prostě nedokázali jsme se správně domluvit, kdo má klíče nebo nemá klíče, takže jsme si zaboukli, naštěstí nebyli zamknutý zevnitř, což je problém. Odjíždíme na Vysočinu a voláme sousedce, ona je taková, že má ráda výzvy, říkám, hele Martino, máme tady pro tebe jednu výzvu. Podívej se na YouTube na video, jak otevřít kreditní kartou zabouchnutý dveře. Ona si opravdu udělala přípravu, zhruba čtvrt hodiny koukala na video a potom tou kreditní kartou ty dveře dokázala otevřít.
1: Teďka všichni děkuju za návod.
0: To máte dveře z C-ček, ne, ty vole?
2: Nemáme, ani nemáme dveře, které by přijímaly platební kartu. Prostě byly to zabouchnutý dveře, kam se, když jste šikovní, za správního úhlu vrazí karta a ty dveře se dají otevřít.
0: Jsem rád, že
2: ničemu nikoho nenabádám.
0: Vím, kde bydlíš, Davide, půjdu to zkusit teda, jestli to na těch vašich dveřích funguje.
1: A karta jako zůstala bez zlomení teda, jo?
2: Asi to byla nějaká starší karta, která to odnesla.
1: Okay.
0: To je neskutečné.
1: Já jsem čistá teda, já jsem se nikdy dveře nezabouchla, ty jo?
0: Já jsem si takhle zabouch dveře a musel jsem líst už teda dávno do prvního patra. Člověče, do prvního patra přes balkon, protože balkonovky byly otevřený, jo, ale no, jestli se ptáte, jaký to bylo to lezení, jako nic moc, no, ale co máš dělat, no, prostě, když musíš, tak musíš, já jsem byl rád, že ty balkonovky byly otevřený, takže to je můj případ, ale co se stalo teda vám, kdo nás posloucháte, jestli jste si někdy fakt takhle pitomně zabouchli dveře, jak jste to řešili, nějaký bizárky chceme.
1: A jestli náhodou taky něco nezůstalo uvnitř? Jako ty hadi. Tak dítě, pes, cokoliv, že jo, to se může stát.
0: No jsme zvědaví na vaše příběhy, pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi, přes WhatsApp na 777-937-777, komu se nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem hoďte normálně jako SMSku na stejný číslo. My k vám posíláme další hity, tohle je Pan Sheeran.

0: Tak všechno mám.
1: 7:45, Hit Radio a Poetika, dobré ráno. Borec v bytě v Plzni venčil kobry. O tom jsme se bavili, jenže průvan mu zabouchl vchodové dveře. Tak jsme se ptali vás, do jaký šlamastiky vás dostali právě zabouchnutý dveře a přišlo od vás hromada zpráv.
2: Vybrali jsme aspoň některý, tak píše Míša, dobré ráno všem, já jsem si takhle jednou zabouchla dveře, když jsem na plotně škvařila sádlo. Neměla jsem u sebe samozřejmě telefon, jenom jsem šla vyhodit odpadky před dveře. Manžel, ten byl na airsoftu a já jsem věděla, že to nebude trvat dlouho a doma blafla za blafla. Šla jsem proto zvonit na sousedy, ať manželovi zavolají. Ten se po airsoftu naštěstí už sunul do auta, šlápl na to, přijel a naštěstí se nic nestalo, ale ten strach byl šílený. A to si dokážu představit.
1: Jak to dopadlo s tím sádlem teda?
2: No blafla za blafla, ale naštěstí

0: dobrý teda.
1: Takže asi dobrý.
2: Hlavně jak to dopadlo s tím Airsoftem. To už se nikdy nedozvíme.
1: Tak píše Eva. Dobré ráno, zabouchla jsem si klíče doma a ještě se mi nechala v zámku zevnitř. Majitel by tu zkoušel klíče vytlačit ze zámku, ale nepovedlo se. Volala jsem švárovi, který je hasič, a řekl mi, co mám dělat. Zavolala jsem hasiče, a protože jsem měla vevnitř dva psy, odemkli mi dveře zadarmo. V celém baráku a okolí bylo pozvižení, protože hasiči musí i k tomuto jezdit velkým hasičským autem.
0: Ty jsi to přečetl tím stylem, že já to v tu chvíli chápala, že psi odemkli dveře, protože oni to některý umějí. Jakože, ne, že klíčem.
1: Jakože skočili a packou, jako, jasně.
0: Tak Jirka píše, my s partou kamarádů přímo na Silvestra před půlnocí jsme vyběhli ven slavit, no a při návratu před byt jsme zjistili, že klíče jsou uvnitř, takže novoroční zámečník, čekali jsme 2 hodiny na chodbě na schodech. Přijel zámečník, 10 vteřin byl uvnitř, no pro nás to byl nejdražší Silvestr. A teď si vemte, že jste ještě ovíněný, že jo? A řešíte takovouhle věc na Silvestra.
1: Tak aspoň jim nebyla zima venku, no. Taky píše Homik, zdravím, tak nám se to povedlo, holka, 3 roky nám zabouchla dveře, vyřešil jsem to celkem ladně a chytře, vzal jsem štafle, vylezl na střechu, že tam tudy vlezu přes podkroví dolů a otevřu. Když už jsem byl doma, tak naše milovaná dcerunka ty dveře otevřela, takže pohodička.
0: Děti jsou radost.
1: Děti jsou radost. Děkujeme moc za vaše zprávy. Opatrně na ty dveře a jenom taková otázka do větru, než bychom vás chtěli znervozňovat, ale vy, kdo jste odjeli z domu, zamknuli jste? Pojďme na muziku. Dinoro a Gigi D'Agostino In My Mind, 7:17 Hit Radio. Hezké ráno.

0: A přišla, byla od Míši, ta psala, že si zabouchla dveře, když na plotně škvařila sádlo a byla tady otázka, jak to dopadlo s tím sádlem. No a Míša píše, sádlo bylo na vyhození, ale nehořelo.
1: Taky jsme se ptali, jak to dopadlo s tím manželovým airsoftem.
0: No, já jsem tady ještě jasně píšu. A David se ptá, jak dopadl ten airsoft, jo? Tak Míša tady. Byl přidán smích k té zprávě, no, my jsme tady smajlík a píše. Naštěstí bylo už po, sousedé manžela chytli na telefonu, už když šel k autu, tak jen šlápl do kroku a pak na pedál. A jinak plný modřin, ale zachránil náš domeček jako hrdina.
1: No, takže kdo vyhrál, už se nedozvíme.
0: Takže prostě nedozvíme se, no. Ale zachránil dům, tak to je asi důležitější, ne? Davide. Solar. Sofia, to jsou další hity pro vás za malou chvíli. Taky rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
3: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť, ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka, a ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
2: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D48, tak opatrně ve směru na Frýdek Místek. Máme informaci, že je tam na kilometru 38,5 sražená srnka. Auta tam přibržďují, tak s tím počítejte.
1: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz
2: Hit Radio Zlín.

0: vám hraje úterní hit rádio Linkin Park Lost v 7.32. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update. Kalifornie chce omezit využívání umělé inteligence v terapii. Nový návrh zákona by zakázal vydávat AI chatboty za plnohodnotné terapeuty a samostatně rozhodovat bez dohledu odborníka. Reaguje tak na rostoucí počet lidí, zejména mladých, kteří se na umělou inteligenci obracejí s psychickými problémy. Nedaleko Varšavy pátrají po pumě. Velkou kočkovitou šelmu zahlédli v noci místní myslivci a v oblasti se našly také podezřelé stopy. Úřady proto vyzvali obyvatele, aby raději nechodili do lesa a chystají rozmístění fotopastí. Australská policie začala vyšetřovat vraždu, mrtvolou ale byla nafukovací pana. Realisticky vypadající figurínu našli lidé v kufru u silnice a policisté ji několik hodin považovali za tělo ženy. Až forenzní zkoumání ukázalo, že domnělá oběť vraždy ve skutečnosti vůbec není člověk.
2: Čekaj, jak několik hodin zkoumali, jestli to je opravdová žena?
1: Tak to tady píšou.
2: A co se stalo v Americe?
1: Tohle se stalo v Austrálii.
2: V Austrálii. Jako spíš by mi to se dělalo na Ameriku teda, ale v Austrálii tam to je teda taky pěkně vzhůru nohama, co?
1: Jako co dělali několik hodin, jako nejdřív odebrali krev, jako...
2: No, otisky prstů sejmuli.
1: Změřili tep.
2: Přesně, řekli, hele, ona nadejchá. Pojďme soutěžit, je tady rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je právě Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market v hodnotě 5 000 korun a v pátek až 7 000 korun.
0: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shakira Zoo. A tenhle ohňostroj bude patřit tomu, kdo zvládne správně odpovědět na 7 otázek.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka se celý tento týden mění na rychlou sedmičku.
2: A to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je Brain Market, česká firma s kořeny vlastně v Ostravě, která už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví. No a právě oni podporují beskydskou sedmičku, což je extrémní závod, při kterém účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: No a kdo je s námi ve vysílání, je Pája. Pavle, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Pavel, ahoj. Ze Svobody nad Úpou, ty jsi napsal, že bys chtěl soutěžit, protože hodně jezdíš na handbikeu, že bys ty doplňky stravy uvítal. Prostě handbike, to je to, jak šlapeš rukama?
3: Přesně tak, chodím o berlích, takže nejezdím na normálním kole, jasně. Jezdím na takovém trojkole a jezdím rukama.
0: A kolik se toho dá takhle jako v vozovkách ušlapat s těma rukama, jako nebolí tě ruce z toho?
3: Někde jo, já nejvíc, co jsem ujel, tak bylo za 24 hodin 412 kilometrů na jednom závodě.
0: Do prčic, no tak to je neskutečný.
2: To seš frajer.
0: Pájo, klobouk dolů, tak pojďme soutěžit.
3: No.
0: Otázka 1.
2: Jak se nazývá člověk, který nejí maso, ale může jíst mléčné výrobky a vejce, jak se mu říká?
3: Vegetarián.
0: Ano, Pájo. Pojďme na druhou otázku. Kolik nul má milion?
3: 6.
0: Jo. Otázka 3.
2: Co znamená, když je u hotelu uvedeno all inclusive?
3: Že všechno v ceně.
0: Mm-hmm. Pojďme na čtvrtou otázku. Budeš vědět, co je starší, jestli YouTube anebo Instagram?
3: Instagram.
0: Co je starší, YouTube nebo Instagram?
3: YouTube.
0: Tak YouTube.
2: Pátá otázka. Které zelené ovoce je hlavní ingrediencí guacamole?
3: Ježiš, tak to nevím.
2: Dělá se z toho pomazánka?
0: Začíná to na A.
3: Avokádo.
0: No ano. Jasně. Šestá otázka. Které ovoce se suší, aby vznikly rozinky?
3: Hroznové víno.
2: Mm-hmm. A poslední sedmá. Jaký průkaz si musíme obnovovat? Je to občanský průkaz nebo rodný list?
3: Občanský průkaz.
0: Pájo, tobě se budeš šlapat. Jak se tomu vůbec říká, když teda šlapeš rukama?
3: Nevím, jízda na handbajku.
0: Jízda na handbajku. Tobě se bude jezdit na handbajku teďka. Vyhráváš 5 000 korun na produkty od Brain Market. Je to tvoje.
3: Hezky, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, tak Pájo, byl jsi skvělej, ať to jezdí, no a určitě se někdy ozve, budeme se těšit. Měj se hezky, zdravíme do Svobody nad Úpou, ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Rádio

0: Summer 743. Jaký máte ránko, co? Tak snad je u vás všechno v klidu. Ladíte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ráno. No a jak to vypadá na silnicích? To poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. A jak to vypadá v playlistu? Pokračujeme v taneční krasový jízdě David Guetta a Sia She Wolf a taky činasky, selhání, to všechno za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko. Hit
1: Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: www.vinetu.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinetu vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinetu ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor na dálnici D1. Nehoda se tam stala na kilometru 173,5 ve směru od Prahy do Brna. Osobní auto se tam srazilo s nákladním a teď blokují jeden jízdní pruh.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je selhání na Hit Rádiu Činasky v 7.54.
1: Víte, jak poznáte, že se chlap nechce hádat?
0: No, to jsme zvědaví.
1: No, omluví se dřív, než zjistí, co vlastně udělal, že jo?
2: To by se vám líbilo.
1: No, prej se muži omluví v průměru za 12 vteřin, zatímco nám, ženám, to trvá klidně i 9 hodin. A já si teda dovolím nesouhlasit, že u nás je to teda přesně naopak doma. Dřív jsem taková bejvala, ale v tomhle vztahu to máme úplně prohozen.
0: Já jsem se řekne, že se s tím nedovolí souhlasit, že těch 9 hodin je málo. Jo, protože já nevím, tak my tu omluvenku, chlapi tu omluvenku berou jako cestu z pekla, jestli teda můžu mluvit za nás za chlapy. Prostě se omluví, za těch 12 hodin máš klid, jo. Vy těch kolik, 9, 10, 12 hodin, 2 dny, týden, prostě spřádáte v hlavě, jako co byste nám ještě vyčetli a ve finále za to stejně můžou cyklisti, jako jo.
2: Přijde naopak, že těch 12 hodin je ještě dlouho, víš, že kolikrát si řeknu, ať mám klid rovnou, tak se omluvím rovnou.
0: Mě by zajímalo, Davide, jak dlouho si vydržel trucovat, jako takhle nejdelší dobu.
2: Do těch 12 vteřin možná, no.
0: Tak to kecáš.
1: Já tohle nechápu, já jsem si vzpomněla na situaci, kdy jsme jeli s přítelem někam prostě na nádraží, já ho jela vyprovodit, že on jel pryč někam na západ a teďka on mi říká na tom nádraží, tak už jsem v pohodě a já, od z čeho jsi v pohodě nebo jak jako a on, no z té hádky, jak, a já říkám, a teď to bylo 3 dny zpátky a on, no. Ale teď mě to pustilo, říkám, tak my to máme fakt provozené.
0: Máte to naopak evidentně, no. No tak ono to, teda to chlapský promění po 12 hodinách znamená, že chci mít klid, ale to vaše omluvení po 9 hodinách je takový to jako, miláčku, promiň, že jsem křičela, ale byla to stejně tvoje vina. Pojďme na muziku, hezké ráno.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zonika, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Výroba masa v Česku dál mírně roste. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 1,6% na více než 119 tisíc tun. Růst táhne hlavně drůbeží maso, zatímco produkce vepřového a hovězího stagnuje. Zemědělci ale upozorňují na vysoké náklady a výrazný pokles výkupních cen masa i mléka. Česko čeká mimořádná noc pro pozorování oblohy. Ve středu večer nastane výrazné částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje až 88% slunečního disku. V noci na čtvrtek pak vyvrcholí meteorický roj Perseid. Pozorovatelům by navíc mělo přát počasí a na většině území bude jasná obloha. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina řek a potoků má extrémně nízké průtoky, některé menší toky dokonce úplně vyschly. Historická minima hlásí například Morava v Olomouci nebo Vltava v Českých Budějovicích. Podle meteorologů se navíc situace v nejbližších dnech výrazně nezlepší. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Už ode dneška musíme ve Zlínském kraji počítat s větším počtem policejních kontrol. Bezmála 300 policistů bude dohlížet na bezpečnost při Barumček Rally Zlín. Počínaje dneškem chtějí kontrolovat hlavně dodržování rychlosti a zákaz alkoholu za volantem. Využívat budou opět i vrtulník, který pomůže s koordinací dopravy, odhalováním vážných přestupků i monitorováním odstavných parkovišť. Od čtvrtka začne tradičně fungovat i speciální policejní linka, která nám poradí ohledně uzavírek i provozu. Dneska bude krásně, na východě Moravy nás celý den čeká slunečno a odpolední maxima do 30 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: Taky Davidem, hezké ránko.
12: Krásný úterý.
11: Snídaně šampionů. 8:02 vám přejeme hezké ráno. Mimochodem, dneska je světový den hip-hopu. Slyšeli jste o tom někdy? Já to tady akorát si přečet a říkám si, tyjo, tak ono už může mít svůj den opravdu všechno. Že bychom tuhle hodinu začali teda stylově rapově, jo? Tak Davide, pojď rozjet nějaký rým.
13: Jo, jo, aha, jo.
11: 8:02. David Jošt. Bude mošt? Co?
13: Už toho bylo došť.
11: Došť. A co na to Jasmin?
12: Jasmin je v háji z vás dvou.
11: To se nerýmovalo. Jasmin, zkus tam hodit něco jiného jako David Jošt mošt. O!
12: To nemožně.
11: Asi toho necháme, ne?
12: Stačilo. Už bylo došť.
0: Hit Radio Zlín.

0: další Hit Radio, tohle jsou The Call-in, Wherever You Will Go. Dobré ráno. Dvouměsíční letní prázdniny vznikly podle žní, i když za mě teda většina dětí viděla kombajn tak maximálně na YouTube. Teďka se ale řeší, jestli tenhle 100 let, pozor, 100 let už jsou letní prázdniny, 100 let starý systém úplně nezrušit a nerozsekat volno do celého roku. Tuhle debatu otevřel ministr školství Plaga, jestli by teda ty dvouměsíční letní prázdniny v červenci a srpnu se neměly rozkouskovat do celého roku.
1: Za mě teda je skvělý to, že jsme si mohli a děti pořád můžou dovolit jako ten dlouhej časový úsek těch prázdnin.
0: Mě by teda popravdě do té doby, než jsem tohle četl, tak by mě nenapadlo vůbec přemýšlet o tom, že by prázdniny měly být nastavený nějak jinak. Co si o tom myslí tady náš vrchní zprávař David?
2: Kdyby raději vymysleli, že by platili i pro dospělí, to by bylo.
0: No, to je vončo.
2: Jedno kdy.
0: To je vončo, dobře, ale tak čistě hypoteticky. Kdyby od příštího roku neměly být prázdniny v červenci a v srpnu, tak kdyby to mělo být?
1: No, oni navrhujou, že by to bylo co 2 týdny třeba volno.
0: Že by si vzala takhle 2 týdny volný volníčko, no. Takhle, tak to by byly nadšený, no, určitě.
2: Hlavně rodiče, který by musel být zjednou.
0: Hlavně rodiče, nebo třeba ty, co dělají tábory, že jo, taky, no. Tak jak byste to brali vy? Co vy na to?
1: Mně to vyhovuje tak, jak to je, člověče.
0: Mně taky.
2: Já to neřeším, protože už se mi to netýká.
0: Tak co vy, kdo nás posloucháte? Jak byste nastavili prázdniny, kdyby nemohly být prázdniny v červenci a v srpnu? To je otázka. Dejte nám vědět. WhatsApp 777-937-777 nebo klasicky SMS-kou. Jsme zvědaví na vaše nápady. Teď Gail, A, B, C, D, E, F, U. S tou si zopakneme abecedu. Hezké ráno.

0: Abrakadabra, tohle je Lady Gaga, 8:45, Hit Radio, dobré ráno. Ministr školství otevřel debatu, jestli náhodou není čas změnit 100 let zaběhlou tradici, a to jsou letní prázdniny v červenci a v srpnu, že by snad mohly být ponovou prázdniny rozkouskované do celého roku. Tak co vy na to? Ptali jsme se vás, co si o to myslíte, spousta zpráv, zahltili jste nás.
1: Monča píše, hezké ráno od kávy. Jak by se je nastavili oni v té sněmovně?
0: No, to je otázka, to je otázka. Další zpráva, hezké ráno. A nejsou ty prázdniny zbytečně dlouhý? Navrhuju 3 dny v únoru a 10 dní v listopadu.
1: Vysmátý smajlíky k tomu samozřejmě.
0: To píše Michal, to píše Michal. Taky tady máme hlasovku od Veroniky. Už to hledám. No, tady to máme.
2: Ahoj, tady Veronika. Ale prázdniny nesnáším jako matka, protože prostě nevím, jak zajistit hlídání a všechny takové náročné, tábory jsou drahé a tak dále. I školka je drahá, když jí chci navíc. Ale kdyby to měli mít rozkouskované každý měsíc, za týdny, nebo já nevím, co by se tak jako s tím dalo udělat. Dovedete si představit, že by ty děti si něco pamatovaly přes ty 2 týdny? Už tak je těžké je přes ty 2 měsíce něco naučit, ale dobře, člověk si k tomu sedne na poslední 2 týdny a tak nějak se to dohoní, ale tohle to by byl výmaz. Čau.
0: Čau. Jasný názor, taky píše Petr. To mohlo vymyslet jen, teďka 3 tečky, můžeme si dosadit, co chceme. V létě je příliš horko na spoustu intenzivních činností, proto mají prázdniny nejenom školy, ale i divadla, parlament. I pracující si berou dovolenou hlavně v létě. To dává smysl. Máme tady ještě zprávu od Haninky. Dobré ráno, naprosto mi to nevyhovuje. 2 měsíce jsou moc najednou. Viděla bych to na pololetku, červenec a prosím.

0: Červenec, Haninka.
1: Červenec a prosinec.
0: No jakože tak... měsíc červenci a měsíc prosinci.
1: A to by mi vlastně asi nevadilo.
0: A to už vlastně jako není úplně špatný, no.
1: Mně přišla blbost to mít rozkouškovaný fakt jako po třeba týdnech nebo dvou týdnech, ale takhle měsíc, v pololetí, pak zase měsíc, to mi přijde vlastně v pohodě.
0: Chce bych s tím udělal, Jasmin?
1: Ne.
0: Tak to prostě nechal tak, jak to je.
1: No to jo.
0: To bude asi nejlepší, co na to, David?
2: Souhlas.
0: Toho souhlas. Tak máme to odsouhlasený u Davida, takže je to v pořádku. PH Electro, Stereo Mexico, 8 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity PH Electro, Stereo Mexico. Hity do práce, domů, k dovolenkový pohodě, ale taky na cesty. No a vám, kdo nás sledíte za volantem, za chvíli řekneme, čemu se kde vyhnout. Bude doprava, no a samozřejmě i další parádní muzika pro vás všechny, kdo jste si nás v úterý ráno pustil k tělu, třeba tohle. Erik Pritz, Call on Me nebo Taylor Swift, Opelite, to všechno za malý moment tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
4: Zháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna.

soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda vás drží na D1. Pozor na kilometru 355 směr Polsko, kde jsou v sobě dva osobáky. A opatrně taky na Frýdecko-Místecku, kde k nehodě došlo u obce Písek.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: na Hit Rádiu. 8.31 a zní to sakra dobře. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Louisiana varuje před nebezpečnými bakteriemi v moři. V tomto americkém státě se letos nakazilo 9 lidí a 5 z nich zemřelo. Riziko nákazy roste zejména v teplé mořské vodě a bakterie se mohou do těla dostat například přes otevřenou ránu. Benzín by mohl do konce prázdnin zlevnit pod 40 korun za litr. Podle analytiků klesají velkoobchodní ceny pohonných hmot i cena ropy. Zlevňovat má také nafta.
0: To jsou zprávičky, Davide, to je ono, to chceme slyšet.
2: No a Sabrina Carpenter má údajně jasnou podmínku pro budoucího partnera. Na rande by prý nešla s mužem, který nezná texty jejich písní. Partner by podle ní měl být nejdřív fanouškem a až potom přítelem.
3: Sabrina je nádherná ženská a já znám spoustu chlapů a kámošů, který po ní extrémně pálejí, takže teďka máte všichni šanci.
0: Vy jste náhodou nevěděli, kdo Sabrina je? Tak to je ona. To ne, já jsem si řekl, Davide, že by se to mohli vyzkoušet, jestli máme šanci, alespoň, jestli dáme aspoň část textu u tady ty písničky.
2: Ještě dodám informaci, že má přes 100 vlastních písní, kdyby se někdo chtěl začít učit.
0: To se nenaučíš, ne? Možná by to mohlo být, škoda, že už ta soutěž není, myslím, že není Hodina pravdy se to jmenovalo, ne, na České televizi. Tam se ty lidi vždycky učili jízdní řády nebo tohle, tak tady by byl úkol se naučit teda 100 songů Sabriny Carpenter.
2: A hlavní cena by byla Sabrina Carpenter.
0: Teda. Hlavní cena. Znáš aspoň část textu tady u toho, Davide?
2: Já ne.
0: No tak to nemá šanci, no. Bez šance. Tak to necháme radši na Sabrině. Sabrina Carpenter a jedno rychlý kafe pro vás. 8.33 na Hit Rádiu Espresso. Dobré ráno.

0: Kamrad Be Mine.
1: Prosím vás, buďte opatrný s melounama, jo. Já vím, takový neškodný jako jídlo dobrý, ale ono se ukázalo, že vodní meloun obsahuje látky, které mají na cévy dost podobný účinek, jako má třeba Viagra. Jo, takže...
2: Tak proč být opatrný s tím melounem teda?
1: No tak můžete mít, pánové, zase dost dlouhej ten večer, že jo, třeba.
2: Takže je potřeba jíst hodně melounu. Je tak.
1: Máte-li v tom zálibu velkou.
2: Tak já si myslím, že někdy stačí, když se na ty melouny jenom díváš, že jo?
1: Myslím si, že prodejcům jako raketově vyskočí tržby po týhletý informaci.
2: No tak my zdravíme všechny stánkaře a prodejce melounů u silnic. Možná už ten stáneček rozděláváte, nebo už nás tam máte naladěný. Dneska budete mít žně, dneska to cinkne, nemáte zač. Za chvíli Rehab In My Head, taky Ale Farben, Lid Hollywood. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: NC-Cepkov.cz.
6: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí
7: Kalifornia. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned. Kalifornia. Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar Kalifornia Luhačovice. Vaše správná volba. Kalifornia.
8: www.autokalifornia.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ale Farben. Tohle je Hit Radio v 8.49. Hezké ráno. Asi každý z nás někdy usnul tak, že ho neprobudilo vůbec nic. Spali jsme takzvaně jak zabití. Nemáme ale rozhodně na borce, který usnul na nafukovacím člunu na Dunaji a probudil se až o pár dní později v Rumunsku. Tohle nám dává internet. Já tomu teda pořád nevěřím, mně to přijde, že to není možný.
1: To mi přijde taky. Jakože vlastně já jsem koukala, že musel projet různýma peřima, různýma věcma. To tě přece probudí, to mi neříkej, že ne.
0: Já tomu nevěřím.
1: Hlavně ten šok potom, jestli je to teda OK, pravda, a teďka se probudíš a seš v úplně jiný zemi.
0: No zemi, jasně, koukej, tam na tebe nějaký celníci, že jo, ty nemáš nic, doklady, ale teďka vysvětli to, připluješ tam na člunu, jako co jim řekneš, jo. Já to usnutí chápu, než bych někde se plaval takhle jako po Dunaji, ale já jsem jednou přijel na diskotéku, bylo asi 9 večer, dost unavený teda, a najednou tma a probudil jsem se asi v 5 ráno a říkám kamarádovi, prosím tě, já jdu hrát, pust mě k tomu, a on mi říká, Míšo, už je konec. A teď já jsem se jenom zvedl a koukám tam a tam ta uklizečka tam uklízela, prostě tam vytírala. Normálně já to celý prospal. Nevím, jak to bylo možné. Nepil jsem nic, ale byl jsem tak unavený, že jsem si jenom usnul, chodili se na mě dívat, jak jsem měl vylovenou hlavu. Nevím.
1: A důležitá otázka, dostal jsi i přesto zaplaceno?
0: No, samozřejmě, že ne, ale byl to teda prýma mejdan. No tak, ať nám tady neusnete vy, kdo nás posloucháte, další muzika v 8.51.

0: Tak tímhle uzavíráme úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Parádní Gracie Abrams, Dead Soul True. Ano, je to pravda, musíme se rozloučit, musíme skončit, protože po deváté na vás čekají naši skvělí kolegové.
1: Bylo to s váma fantastický, snad jste probraný, snad si užijete zbytek úterý a my se budeme těšit zítra.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: To zítra bylo s otazníkem, nebo tam byla tečka?
1: Byla tam nepovedená tečka.
0: Dáme tam vykřičník, ráno v 6, zítra, ahoj!
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, pokud byste jeli přes Slušovice, konkrétně ve směru na Neubus, řeší policie nehodu auta a cyklisty. A samozřejmě pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby na třídě 3. května ve Zlíně. Je to pohyblivé pracovní místo, mohlo by vás to omezovat, dámy a pánové.
2: Barumček Rally Zlín.
3: Co musíme určitě připomenout, tak je uzavírka centra Zlína už ve čtvrtek ze čtvrtka na pátek. Si totiž jezdci budou projíždět městskou RZ-u, tím pádem bude od 10:45 uzavřeno centrum města až do pátečních brzkých ranních hodin. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
4: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.

0: hodin jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Vysoké teploty lákají k vodě a čím dál víc jsou oblíbené takzvané paddleboardy. Je nutné na nich ale dodržovat bezpečnostní pravidla, říká Daniel Vičan z vodní záchranné služby.
1: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. A druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na něho.
0: Záchranáři dále doporučují, aby si sebou lidé na paddleboardy brali také záchranné vesty. Výstaviště Černá louka v centru Ostravy bude ode dneška hlavním dějištěm celostátního setkání mládeže. Akci pořádá římskokatolická církev a dorazit by mělo asi 3000 lidí. Zhruba 500 lidí se pak podílelo na přípravách. Chystají se různé bohoslužby, koncerty a nebo přednášky. Češi si zvykli na nákupy v e-shopech s levnou módou. Oblečení tam nakupuje asi pětina dotázaných, jak ukázal průzkum. Pro většinu z nich je klíčová cena. Jen okrajově pak koukají na ekologii nebo etičnost výroby. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Birminghamu 9. místo. Ve finále předvedl český rekordman výkon 19,68 metru, kterým zaostal téměř přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace, ve které byl druhý. Postupu do užšího finále mu chybělo 34 cm.
2: Dneska máme očekávat polojasno, skoro jasno. Bude sluníčko, zase hezký letní den a teploty budou víceméně příjemné, dalo by se říct, už to nebudou takové ty šílenosti. 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Zlín.
2: Je tady, přátelé, úterý, já jsem se musel podívat na kalendář, jestli fakt nekecám. Ne, 11. srpna. Mně se ty dny, jak je to léto, tak jak si motají a splývají, já si myslím, ale že v tom rozhodně nejsem sám. I když člověk nemá to volno, tak prostě ho to jak si mate, protože odpoledne, že ho se jde na koupák nebo na kolo. A teďka, co byla neděle, nebyla neděle. No jo, užívejme i muziku. Enrique Iglesias.

Třeba letní pneumatiky, zimní pneumatiky, sáňky, boby, nářadí. No a pak existuje něco, když vlastníte tohleto všechno, co naopak chcete mít. A to je garáž. Dřív lidi chtěli třeba chatu, zahrádku. Dneska je luxus, kamarádi, luxus vlastnit garáž, protože kam to jinam všechno dáte? Do bytu? Ne, že jo, na balkon? Taky ne. No a já mám pro vás úplně super zprávu pro ty, co žijí ve Zlíně. Město Zlín totiž nabízí k pronájmu garáže a garážová stání. Konkrétně jsem to spočítal, je to 5 garáží a 8 garážových stání a protože toho není moc, tak se rozhodne o nájemci obálkovou metodou. Já jenom vysvětlím ten princip, jo? Je to, kdo dává víc, ten vyhrává, ale do těch obálek se nedávají úplatky, dávají se tam jako papíry s tím, že tam napíšete částku, kterou jste ochotní měsíčně platit za tu garáž. No ale kdo možná dostane nějaký ten úplateček v obálce, tak to bude dnešní oslavenec. Nám se totiž v playlistu objevil muž, který má dnes, právě dnes narozeniny. A to je Miraj. Všechno nejlepší, zítra Rádia Zlín.

0: Pamatujete si na tu aféru, jak na koncertě Coldplay odhalili nechtěně nevěru dvou zadaných lidí? Tam Coldplay dozdělí na Hitradio Zine jejich hitovka velká My Universe. No a už je to, přátelé, rok, co se stala tahleta událost, a pořád jsou prej terčem posměšku a šikany dokonce. Ono, někdy se můžete snažit, jak chcete, abyste udělali video, kde se prostě úplně ta čísla budou jako do astronomických výšin šplkat a že se to dostane k co nejvíc lidem. No a někdy si přejete, aby žádné video nevzniklo a neexistovalo. Takový je prostě život, takový nám připravil náhody. Welcome to my life a Simple Plan, to je lahůdka, kterou jsme pro vás připravili na dopolední raut s Hitradiem Zlín, taková svačinka, na kterou se vyplatí počkat.
1: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barůček Rally s Hitradiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hitradio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
5: To všechno dává hokeji smysl.
6: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
7: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
8: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
12: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
13: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
14: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jsou hitovky, které se vám vrý pod kůži, jako třeba Lost Frequencies, když dělá muziku The Feeling. Na Hitradio Zine máme teď lehce po půl desáté. A pak existují pecky, kterých si prostě nemůžete zbavit celý život. A já jednu takovou mám. A možná se najde mezi vámi někdo podobný. Já totiž vždycky, když jdu prostě pěšky na Mladcovou, tak mám v hlavě Morčíbu a Rome Wasn't Built in a Day. Tady je pro

0: Silné skladby jako dopolední káva 9.40 na Hit Radio Zlín. Měl jsem říct, že to byli Imagine Dragons, to jsem hlavně chtěl. Já jsem, kamarádi, o víkendu v Kloboukách narazil na Kamila. Toulá se teďka Zlínským krajem a proč vám o něm chci říct? On, myslím si, že šel na Ploštinu nebo někam kam. Ale proč jako Kamil, jo? On je z Aše a před nějakou dobou se rozhodl, že bude vandrák a že bude cestovat a žít bez peněz. On vždycky někde chvilinku se zdrží, aby tam prej pomohl lidem, s čím potřebují, že někdo potřebuje na poli, někdo na stavbě, on vidí prostě zedníky, kteří makají na stavbě, tak se jich jde zeptat, jestli nepotřebují pomoct. Odmítá peníze, nebere si peníze a chce prostě jenom jídlo a případně nějaký nocleh. On chce dokázat, že dej žít bez peněz a takhle už funguje prej několik měsíců, možná jako už je to i přes rok, tak jestli potkáte takového jako chlapíka s Krosnou, který se usmívá a bude vám nabízet, jako nechcete s něčím pomoct, prosím vás, neutíkejte před ním, není to nějaký blázen, je to prostě Kamil. Kamil, který se stal patronem teďka Zlínského kraje, protože pomáhá ve Zlínském kraji. Další muzika vám možná pomůže třeba rychleji udělat papíry, které máte na stole, a to bude Bruno Mars anebo Dermot Kennedy. Takovou hledávku energie pro vás máme na Hit Radio Zlín už za chvíli.
1: Startuje nová sezóna Mokapu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V Mokapu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej Mokapu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. Mokap. Nejkratší cesta do Evropy.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Patrikovi. Dobrá práce, Patriku!
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
7: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
6: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: No, stará křesla tam můžete najít někde na půdě, ale taky se vám může stát, že tam třeba najdete nějakou zbraň nebo nevybuchlé granáty. I tohle je pořád jako furt časté. Bára Purkartová má na to zaměřené zprávy. Co dělat, když se vám něco takového stane, tak to vám řekneme za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, na Vsetíně, tady u Šelky, jak je ulice Rokitnice, máme nehodu a ťukane z dvou aut, bude to tam komplikované, protože je to právě ten hlavní tah na Valmes. A pozor, v Lohačovicích u Legendy se nám zťukl nákladní vůz s osobním. Kdybyste věděli vy o něčem na cestách, co se děje na cestách, tak pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Zatmění slunce, které bude v Česku částečně viditelné ve středu večer, může snížit výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Jejich celkovou funkčnost ale nijak neohrozí. Zatmění navíc bude až ve večerních hodinách. Pokles produkce tak bude spíš malý. Nálezy zbraní, nevybuchlých granátů nebo munice nejsou dnes žádnou výjimkou. Lidé je velmi často nacházejí pomocí detektorů kovů. Takový nález je ale nutné nahlásit policii, jinak hrozí i trestní stíhání. Víc policejní preventistka Monika Šindlová.
12: Zásadně s tou věcí nijak nemanipulovat. Hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Neodnášet tu věc na policejní služebnu. V tu chvíli nálezce ohrožuje nejen sebe, ale i další okolí. Důležité je místo nálezu si označit, může to být kapesníkem nebo čepicí. Potom odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes linku 158.
11: Policisté následně prostor zajistí a počkají na příjezd pyrotechnika. Opravy vodovodu v Kroměříži do podzimu z části uzavřou vytíženou křižovatku Havlíčkovy a Albertovy ulice. Práce vyjdou na více než 4,5 milionu korun a vyžádají si i dopravní omezení. Motoristé se nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu a opačně. Uzavírka je povolená do poloviny listopadu. Pro sprinterku Karolínu Maňasovou neúspěšným vystoupením na mistrovství Evropy skončila sezóna. Česká rekordmanka potřebuje vyléčit zánět na patě, který ji trápí poslední 3 týdny. Maňasová přesto věřila, že by mohla postoupit do finále stovky. K tomu ale nakonec měla daleko.
0: Opět si dneska můžeme užívat sluníčka, což je dokonalé, protože pořád je léto, kamarádi, 11. srpna, na to nezapomínejme. A teploty ty budou příjemné, kolem 30 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Zlín.
0: Aby to bylo ještě o co si lepší, tak spousta skvělé muziky. Na začátek této hodiny Pink a její Who Knew. Hezký dopoledne.

Jde tohle si pamatuju, když jsme chodili ještě v Brodě na staré koupelky a tohle hrávalo, když se zrovna plavčík rozhodl, že zesílí prostě rádio. Posloucháte Hit Radio Zlín Westlife Uptown Girl. Přátelé, možná teďka někdo posloucháte za volantem, což je velká pravděpodobnost. Jezdíte přesně 50 nebo lehce přes, protože auto vám ukazuje 50, ale tabule rychlosti třeba v Březnici jenom 46. Jakou rychlostí teda vlastně vážně jezdíme? Já jsem to zjišťoval.

0: Já jsem přestal tady mluvit s Krištofy a mě se prostě urval kamarádi mikrofon normálně. Tak nějak to zvládnem, já budu obíhat tady ten stůl, protože se mi to prostě točí. No ale chtěl jsem vám říct, co bude pak, abyste věděli, jo? Tak potom za 7 minut bude 10:30. Pak bychom si mohli říct, že zítra bude středa, ale co je důležité, dneska má svátek Viktor, ovšem zítra bude mít svátek Marta. Co bude pak? No pak bude 12. srpna, to je zítra, a taky pak bude skvělá muzika. David Guetta, Titanium, anebo Maneskin Loneliest, a já jdu opravovat mikrofon.
1: Tart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna.

0: inspirací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
4: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se...

je. Já jsem si vás v minulém vstupu vyzkoušel, jestli náhodou posloucháte nebo neposloucháte, a poslouchali jste, někteří se ozvali. Normálně se mi prostě úplně tady jako spoléháte na to, že kolegové prostě otáčí správně kalendář a oni mi tady nechali takovou pastičku, že jsem říkal, že má svátek dneska a zítra úplně někdo jiný, tak prosím vás, dneska Zuzana a zítra Klárka. No a písnička, která se bude hodit alespoň podle toho názvu, protože Fool's Garden si dáme a Fool je tak trošku hlupák, tak já se teďka přiznávám, jsem tak trošičku hlupák, ale zase představte si, jo, teďka je 11.12. jo, a jak jsem měl špatně ten kalendář, to bylo 28, 29, no nebylo by lepší, ještě bychom měli delší prázdniny.

0: To je hezké, když můžete nechat ženskou pěkně se vyřvat a nedělá vám to doma. Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio Zlín. 300 policistů, dopravní policie, pořádková, cizinecká policie, vrtulník, speciální infolinka. Ne, není to výčet toho, co máme ve Zlínském kraji za oddělení. To jsou prosím vás přípravy na Baroumček Rally Zlíno. Na policie pošle do terénu všechno, co bude moct, co bude mít nohy, co bude ještě funkční a co bude mít hlavně sílu. Vrtulník bude monitorovat plynulost dopravy, ale i odstavná parkoviště, jestli se tam parkuje dobře. No a infolinka bude sloužit tomu, že když už se ocitnete někde uprostřed nějaké uzavírky, abyste se dokázali vymotat zpět a nejezdili kolem vás z závodní vozy. Největšímu svátku motosportu bude přát i počasí, protože Baroumček Rally Zlín se nám blíží. Začíná se pátek, po případě už vlastně jako čtvrtek, už to celé tak jakoby začíná žít. Ale budou se nám hodit opalovací krémy, kamarádi. Třicítky a sluníčko a dostatek tekutin, jako je voda, to musím zvýraznit, voda bude potřeba. Verona Hey Boy, muzika pro všechny, kteří už se nemohou dočkat, až ta varunka bude. Ed Sheeran a nebo One Republic, největší hity, hrajeme Hit Radio Zlín i dopoledne.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naštěji už tam budem?
4: Přestaň! Štěj mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a z

0: co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Just be good to me a Karma na Hitrádiu Zlín. Máme za chvilinku 11 hodin. Bára Purkartová připravuje informace o rekordním zájmu o řízení vozidel od věku 17 let. Více ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Vsetíně, jak je nájezd na Valmes, tady došetřují ušelky nehodu. Čukanec je i v Luhačovicích, kousek od legendy. A přátelé, dejte si pozor také, pokud budete o víkendu ve Zlíně.
1: Barumče, kraný Zlín.
0: Určitě vás bude zajímat, od kdy v pátek neprojedete právě krajským městem. V 16.30 se zavírá silnice, kudy pojede městská rychlostní zkouška. Počítejte s omezeními. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: nc-cepkov.cz.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 11 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. V Česku je rekordní zájem o řízení vozidel od 17 let věku. Mladí mají tuto možnost od ledna předloňského roku. Do konce letošního června získalo řidičské oprávnění skupiny B v režimu L17 celkem 72,5 tisíce osob. Naprostá většina z nich už si doklad vyzvedla a teď řídí až do dovršení 18 let pod dohledem mentora. Návštěvníci ostravské zoo ohrožují tamní zvířata. Do výběhu jim hází nejrůznější pochutiny. Nevhodné krmení jim přitom může způsobit vážné zdravotní problémy a v krajním případě i smrt. Víc mluvčí zoo Šárka Nováková.
11: Pokud tedy lidé mají potřebu zvířata nakrmit, mohou tak učinit buď v expozici na statku, anebo symbolicky v uvozovkách zásobit naši zookuchyň, a v tomto případě tak mohou učinit opravdu v neomezeném množství.
10: Jde to snadno přes web zoologické zahrady v záložce e-shop. V sousedním Polsku se údajně potuluje puma. Píší o tom novinky.cz, podle kterých šelmu spatřili asi 40 kilometrů severně od Varšavy. V lokalitě se prý objevily stopy, které nasvědčují tomu, že by mohlo jít o predátora. Lidé by proto měli být maximálně opatrní. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob, na kterém na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále pátým časem. Janíčková pak jako poslední osmá.
0: Sluníčko nám vyhnalo teploměry na 26 stupňů, víceméně ve Zlínském kraji, na Valašsku měříme třeba na některých místech jenom 20, jak je třeba Hutisko Solanec. Dneska máme mít rozsah mezi 27 a 30 stupni Celsia a očekáváme polojasno anebo skoro jasno.
8: Hit Radio Zlín.
0: A jestli vyhlížíte, jaká muzika bude hrát, tak tohle jsou pankáči Blink-182 a legendární All the Small Things.

Do toho letního dne také letní muzika z Hitrádia Zlín. Get Far the Radio. Milujete párky v rohlíku? Točenou zmrzku na náměstí v Kroměříži, bramboráček někde na koupališti. No tak bacha, protože někdy z toho může být kromě gastronomického prožitku i zážitek na několik dnů na lůžku. Oni totiž vysoké teploty nepřejí stánkařům, ale přejí různým jako bakteriím, tak bacha. Problém si můžete ovšem způsobit i doma, takže to nehažme jen.

0: Já nevím, jestli je to tím, že se blíží Czech Tour, ale potkávám na cestách v těchto dnech víc a víc cyklistů na silničkách. Elita cyklistiky se chystá na tradiční Czech Tour od 13. do 16. srpna. Můžete zažít 4 dny plné cyklistiky, doprovodné programy samozřejmě a zážitek z pohledu na ty nejlepší závodníky a tu nejlepší cyklistickou elitu. Začíná se v Praze, ale nás zajímá nejvíc ten poslední úsek a ten je v neděli mezi Kroměříží a Pustevnami. Ano, Czech Tour letos má přinést více zahraničních týmů, na což se bude opravdu na co dívat. Takže více na www.checktour.com a držíme palce všem závodníkům, ať dojedou dobře do cíle.
1: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barum Czech Rally s Hitradiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO, zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: na kavagorila.cz.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích, v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
2: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích.
5: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
4: Takový závisláci. Čemu se smál ty, Davide?
6: No, že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají za tu druhou aktivitu, víš?
4: Dobře, co ty, Jasmin?
6: Jsi mladá ještě?
5: Když je to nějaká SMSka, tak to odbydu. A když by to bylo hovor...
6: To jako jak odbydeš? Že to odbavíš jako...
5: Ne, jakože SMSku nechám bejt a když by to byl hovor, třeba, tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
4: jako,
5: ničím...
4: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
6: Hele, a co kdyby bylo třeba šéf?
5: No tak počká.
6: Kdo?
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

kteří by potřebovali Waterfall, aby se trošičku schladili, že jo? Ale tak aspoň v hitech Hitrádia Zlín. Michael Schulte a my máme 11 hodina 33 minut a teď společně kamarádi oslavíme přátelství. Vzpomeňte si teďka na každého vašeho kámoše, ať už je to z Horní Dolní, z Nedašova, z Kroměříže, anebo odkudkoliv, protože tahle ta hitovka vám připomene ty nejkrásnější zážitky s těmi vašimi nejlepšími přáteli. Tohle je prostě legenda. Rembrandt's I'll Be There For You. Posloucháte Hit Radio Zlín a vám přeji super dopoledne a super kámoše. My jsme taky vaši kámoši.

0: Tak jako přiznejme se, kdo je tak trošku rozbitý, zvedáme ruky, no jo. Máme 5 minut před 11:45. Posloucháte Hit Radio Zlín. Která mi manželka říká, představ si, já normálně v Luhačovicích na plovárně vidím na vrchu na střeše dělníky a on na mě začne hvízdat, tak já, cože? Chtěla jsem mu nadat, že co si to jako dovoluje, takhle jako na cizího pískat. A Fili, to byl náš Dominik, synovec. No kdo má děcka na brigádách, tak teďka byste měli poslouchat. I brigádníci totiž mají nárok na to, když se jim stane nějaký úraz, mají nárok na odškodnění, jenže se musí nahlásit zaměstnavateli a je třeba jako u dospěláku mít zprávu od lékaře a podobně. Prostě ten princip je úplně stejný. Já neříkám, že by se to mělo zneužívat, jo, ale ve většině případů právě děcka nad nějakým zraněním, škrábnutím a podobně, mávnou rukou. A přitom by se to jako mělo řešit, protože tak je to správně, že jo? Takže když se vám holka spálí opárkovač, nestačí to dát pod studenou vodu. Hlavně všichni brigádníci, co teď posloucháte, prosím vás, buďte bez úrazu až do konce léta a hlavně si užijte potom ty penízky, které jste přes léto vydělali a užijte si je prostě tak, jak nejlíp dovedete. Co my nejlíp dovedeme, tak to je připravovat tu nejlepší muziku, ty největší hity, abyste to dopoledne měli fakt jako top a cool. Katy Perry anebo Benson Boone už za malou chvíli. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Jezdcům Barumrely s vámi fandí.
4: Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned. Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
5: California. www.autocalifornia.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na okraji Vizovic směrem na Vsetín dnes opravují silnici, jezdí se ke Vadlově a pracuje se taky v Jasené u kostela, projíždějte opatrně. Od pátku bude zavřený hlavní tah přes Huštěnovice, objížďka povede po D55. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Trnko brání.
6: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
7: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
6: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát před volbami prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne v aplikaci e-doklady. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
11: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
10: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast, než je u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by tedy mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro veřejný test. Sucho v Česku je stále kritičtější. Většina vodních toků u nás už dosáhla historických minimálních průtoků nebo se k této hranici blíží. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má situace ještě dál zhoršovat. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Ve Zlínském kraji zřejmě tento týden skončí žně. Letos postupují rychleji než loni. Zemědělci už mají pod střechou většinu obilí i řepky. Nejvíc polí už je sklizeno na teplejším Slovácku, ale i v ostatních částech našeho regionu už sklizeň finišuje. Úroda je ve Zlínském kraji slabší než loni, hlavně kvůli suchu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Pokračuje příjemné letní počasí, na východě Moravy je slunečno a do 30 stupňů. Noční minima klesnou na 10. Zítra čekejme opět slunce a maxima do 27.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné slunečné odpoledne přeju, 12 hodin 3 minuty, začínají nám další srdcovky Hit Rádia, tentokrát už druhé v tomto týdnu, kdo by to byl řekl, když je úterý. A vidím, Luci, že je na mě pyšná, že jsem to uměl spočítat.
10: Jsi šikovný kluk, ano.
12: Děkuju, tak málo stačí ke štěstí, alespoň tomu mému. No a co se týká srdcovek, tak i dneska se společně vrátíme do doby, kdy jsme doma měli internet přes vytáčecí mobil, měli jsme tedy mobil modem, měli jsme doma telefony, které byly buď tlačítkový, ta pevná linka, anebo ještě pořád vytáčecí, což mimochodem dnešní děti vůbec neví, jak se dělá, jak se provozuje. To je jako hezký test. No a možná jste doma měli i fax. Měli jste doma fax, Luci?
10: Doma ne, ale myslím, že v nějaké staré práci jsme měli. No.
12: To je neuvěřitelná věc, to mě bavilo vždycky.
10: Zázrak,
12: víš? Je to zázrak moderní doby. Tak jo, tak tady máte hit, který je předělávkou z 80. let. Tohle je rok 2005, United Nations.
1: Hit Radio Zlín.

0: Uniting Nations, Eno Corrida na Hit Radio, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byla srdcovka tady z roku 2005, je to předělávka starého krásného hitu z roku 1980. My teď budeme pokračovat v srdcovkách dál a samozřejmě WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Ten je tady opět pro vás, můžete mi psát v průběhu srdcovek. Samozřejmě to, co byste chtěli slyšet, to je jedna věc. Za druhý, pokud vás nějaká srdcovka pobaví, udělá vám radost, klidně to taky hned napište mi nějakou vzpomínku, je třeba, kterou máte spojenou právě s tímhle hitem. No a nebo jenom pojďte zavzpomínat na vaše mládí, na vaše dětství. Jo, co když se řekne vaše dětství, co je první věc, která se vám vybaví, to by mě taky zajímalo. Já když jsem mluvil před chviličkou o to vytáčecím telefonu, o pevné lince, tak mi přišla tady zpráva od Lení. Píše, ahoj, tak teď si uhodil hřebíček na hlavičku. My jsme vzali naše děti 7 a 5 babičce, která má doma pořád pevnou linku s vytáčecím číselníkem. Chtěli jsme po dětech, aby nám zkusili zavolat na mobil a nemohli přijít na systém, jak se ten telefon zprovozňuje, jak se vytáčí telefonní čísla. Pořád do toho mačkali, ale nikoho nenapadlo otočit tím kolečkem. Zdraví Léňa. No tak Léni, děkuju za zprávu, já to úplně vidím. Úplně vidím. Za prvý teda. Je skvělý, že babička má pořád doma pevnou linku. Já si už neznám nikoho, kdo by měl doma pevnou linku. Taky dobrý. No a druhá věc je, no takže má doma ještě ten archivní telefon s vytáčecím číselníkem, ten nádhera. Vůbec se nedivím, že ty děti na to neumí přijít. To je jako kdyby my jsme teď, já nevím, sedli do letadla s vrtulí a měli, nebo do auta, měli bychom si nastartovat motor vepředu tou pákou, že jo. Bruce Dickinson právě teď.

0: To je nádhera, co? Tarzan Boy a italský projekt Baltimora. Nebo Baltimore, to je jedno, my jsme to vždycky říkali Baltimora. Tarzan Boy, srdcovka s číslem 3 tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že vám udělala takovou radost, protože to je jedna zpráva za druhou na WhatsAppu Hitrádia s číslem 777-937-777. Jana píše, tahle se ti povedla, je boží, no rádo se stalo. Pak tady mám zprávu od Tomáše, který píše, čau, tak tohle jsem nečekal, Tarzan Boy. Připomnělo mi to dětské disko, na které jsme v 90. chodili se sestrou, byli o víkendu a vždycky dopoledne. Mamka nás tam odvedla, čekala na nás venku a my jsme 2 hodiny tančili uvnitř. Dělala se tam mlha, občas i pinová party. Mně bylo 9, sestře 12 a byly to fantastický časy. Rád na to vzpomínám, díky srdcovkám jsem na to teď mohl zavzpomínat. Tarzan Boy, Rules a spousta vykřičníků. No tak to jsem rád. Páni, dětské diskotéky, ty já si vybavuju taky. Vlastně jsem na to úplně zapomněl, takže děkuju za tuhle vzpomínku i já, teďko zpětně. Taky jsme měli u nás na sídlišti a byl to klub, kde večer byly normální diskotéky, ale prostě o víkendu dopoledne nebo nad ránem, nebo ne nad ránem, jakože třeba kolem 10, tak taky tam vždycky bylo otevřeno na nějaký 2-3 hodky, taky jsme chodili. Zažili jste to? Zažili jste dětské diskotéky, chodili jste a dneska jako rodiče pustili byste děti na dětskou diskotéku dopoledne. Normálně s DJem se světlama. No, dejte vědět, 777-937-777. Když jsme tady u těch diskoték z 90. let, tak co rozhodně nesmělo chybět, jak na diskotéce, tak v kazeťáku, v našich jezevčících, co jsme měli, že jo, tak to byla skupina Two Unlimited, rozhodně. A dáme si píseň, která se nehrála tak často, i když za mě je to právoplatná srdcovka. Jmenuje se Faces. Tady je, na Hit Radio.
3: Look around you. What do those faces tell you?
4: Faces, joy and pain.

0: Srdcovka s číslem 5, Christina Aguilera, akorát skončila. Ptal jsem se, jestli si vybavíte ještě dětské diskotéky, jestli se taky chodívávali kdysi dávno. Byly hodně tedy na konci 90. Tak 777-937-777, tak to je WhatsApp, sem ke mně do Itrádia a těch zpráv je tady strašný, strašný množství, tak jenom v rychlosti třeba takhle, čau. No jasně, dětské diskotéky byly nejlepší, s klukama jsme o prázdninách přimluvili rodiče, koupili nám sprej na vlasy a i jsme si nabarvili vlasy, já na zeleno, kámoš na modro. Hodně se hrály Šmoulové, ale na další písničky už si nevzpomenu, jak se jmenovali, takže díky za srdcovky, ten Tarzan se ti poved, Jiří. Díky, děkuji za zprávu. Co tady máme dál? Čvrko, jako čoupelny, hele, tady čoupelny, na to kouknu. Čoupelny, na dětský diskotéce jsme se spolu určitě v Plzni potkali. Jsem ze stejného sídliště jako ty, jen o ulici výš. Osobně se neznáme, ale pamatuju si tě ze základky. Sedím v práci v kanclu, poslouchám Hitrádio a poprvé jsem musel napsat. Ta diskotéka se jmenovala Radio Disco a občas se to tam i popralo. No jo, takový byl Lochotín. Čusk. Ho, tak tohle. Děkuju, to je tak hezký, to je tak hezký. A ano, opravdu se jmenovala Radio Disco, mě si to pamatuju. A ano, pamatuju si, že se to tam občas i servalo. A to nám prostě bylo 10. Neuvěřitelný. Díky za tu zprávu, každopádně. Není tady křesný jméno, jenom K, takže K. Tak díky K, díky K. Tak Men in Black, K, děkuju. 12 hodin 26 minut, takový aktuální čas. Srdcovka číslo 5 už je za náma, takže zbývá jen jedna jediná. A to je na vaše přání. Tak co byste chtěli slyšet? Klidně něco z těch dětských diskoték, jestli si vybavíte. Pokud nevíte, jak se to jmenuje, zkuste mi hlasovkou třeba zaspívat melodii. Já to podle toho zkusím poznat. 777-937-777.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hotovo?
3: Hotovo.
2: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Patrikovi. Dobrá práce, Patriku.
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
2: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. ASKO, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
3: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
3: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je 12 hodin 630 minut, za chviličku ještě stihneme možná Savage Garden, takže se vydáme na cestu k měsíci a zpátky, uvidíme. Teď ale srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně do Hit Radio, kam píšete, co byste chtěli slyšet. Srdcovce na přání, no a opět děkuju za všechny zprávy, ale vybírám tady zprávu od Erika, který mi trošičku polechtal ego. Eriku, děkuju. Tohle bych občas jako potřeboval častěji. A píše, čau Jiří, pravidelně poslouchám srdcovky a smekám klobouk a otáčím kšiltovku kšiltem dozadu z toho, jak nás umíš vrátit do dětství a puberty. Dneska máme rádio opravdu s volume doprava a bavíme se celá kancelář. Jestli bys tam zandal tuhle věc, tak si mistr, my to tady vypnem a jdeme domů. Tak jo, Eriku, myslím, že máte volno. Jsem velmi překvapený z tohohle výběru, ale zároveň strašně potěšený, protože je fakt, že tohle jsem taky jako neslyšel dlouhou dobu a přitom na začátku 90. když i já jsem byl dítě, tak tohle jsme jako chtěli slyšet úplně všude. A čekali jsme u toho rádia, aby jsme si na kazetu mohli nahrát tady ten song a ideálně dvakrát po sobě, protože byl fantastický, byť naši rodiče ho tenkrát úplně nechápali. A nesnášel jsem, když do toho někdo vlastně z tehdejších mých kolegů, kteří tady seděli na stejný židli jako teď já, tak do toho prostě kecali, jo? Protože je to dlouhý, má to přes 4 minuty a oni to prostě potřebovali zrychlit. Tak já to neudělám s odkazem pro nás, pro všechny, kdy někdy jste nahrávali písničku z rádia a někdo vám do toho skočil a začal do toho žvanit, tak chápu, jaký nervy jste měli, tak za všechny mý kolegy se zpětně takhle jako omlouvám a na oplátku vám teď tuhle verzi pustím celou, bez toho, aniž bych do toho řekl slovo. Takže na Hit Radio, začátek 90. let, Snow a Informer.

0: srdcovka na přání, tady na Hit Rádiu. Jste si možná říkali, páni, co to poslouchám za rádio, to je neuvěřitelný. No tak nemáte zač, takovýhle jsou naše srdcovky a doufám, že jsem vás teď zachytil ještě někde jako v příjemném okamžiku, třeba po obídku, kdy ještě vysedáváte venku na terásce. Je to super restaurace, protože tam poslouchají Hit Rádio, takže jste si mohli užít tuhle krásnou srdcovku na přání. Samozřejmě, že se vracíte do práce, řídíte, takže si dáváte nějaký ochucený nealkoholický nápoj, že ano. A právě to je jako docela zajímavý. Protože my máme podcast, který se jmenuje Chytrý jak rádio. A náš kolega Kuba Urban tak si povídal s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. A řeč byla právě například o ovocných chutích, který patří k tomu českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. Kdy teď můžete ochutnat kombinace černý rybíz a třeše. A taky citron a bezinka, nebo meruňka a meduňka. Jo. A docela dobrý dotaz byl, proč se vlastně kombinujou tyhle chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselinu citronovou přidáváme při zavařování, zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Protože ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Tak tady máte jasně danou odpověď. Celý podcast Chytrý jako rádio si můžete poslechnout na webu Radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Konečně. Největší jízda sezóny je tady. Barůček Rally s Hitáliem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc.cepkov.cz.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
8: To všechno dává hokej smysl.
7: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
9: Kup si permici na beranizlín.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
10: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
11: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Čekrelý Zlín

0: soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě než se podíváme, kde se co děje, je na čase kouknout taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Srážka dvou aut komplikuje provoz v Bystřici pod Hostýnem v ulici Přerovská. A tady info předem.
2: Barumček Rally Zlín.
1: Pátek od 7 do 15 Shakedown částečně uzavře Bělov, Kvasice, Žlutavu a Halenkovice. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům ve Studénce na Novojičínsku za 7,5 milionu. Chata Český Krumlov Latrán za 3,5 milionu. Byt 1+1 v Lubočkách na Olomoucku za 2,5 milionu. Chalupa v Červené vodě na Ústecko-Orlicku za 7,5 milionu. A chalupa ve Vestci na Náchodsku za 4 miliony 790 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělními silnými otřesy neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému DROST ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v prvním pololetí výrazně vzrostly. Oproti loňsku pětinásobně dosáhly zhruba na 523 milionů korun. Jsou tak nejvyšší od zavedení této podpory v roce 2007. Dávka okamžité pomoci se využívá k dorovnání nízké superdávky, která se vyplácí od letoška. No a letošní horké léto láká častěji k vodě. Velké oblibě se těší opět také paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo nám sloužit k relaxaci. Jaká pravidla je ale nutné dodržovat, připomíná za vodní záchrannou službu Daniel Vičan.
3: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. Druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na ně.
2: Součástí výbavy by měly být také záchranné vesty. A teď se ještě podíváme k nám.
4: Letecké muzeum v Kunovicích získalo do svých sbírek prezidentský vrtulník. Jde o stroj z Prahy, který donedávna sloužil k přepravě VIP pasažérů, jako jsou právě prezident, premiér anebo generálové. Na Slovácko se vrtulník přesune koncem prázdnin po zemi, protože armáda už ho vyřadila z provozu. V expozici v Kunovicích ho ale uvidíme až v příští sezóně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Na východě Moravy si užíváme krásný letní den, i dál bude slunečno a teploty do třicítky. Další dny budou podobné, v sobotu už bude u nás v regionu zase až 34 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodové úterý. Máte úplně spálený trávník na zahradě nebo na chalupě? Díváte se do vyschlé studny? Chcete vyrazit s partou na vodu, ale nepůjčí vám rafty, abyste je neprodřeli? Tak nejste sami. Sucho nás sužuje extrémně. Některé řeky tak dokonce mají hladinu tak nízko, že odhalujou věci, které desítky let nebyly nad hladinou. Díváme se tady i s Lucí na výhled počasí a vypadá to, že by mělo taky trošku pršet, ale asi to nebude nic tak zásadního.
2: Já se do těchto předpovědí radši pouštět nebudu, ale možná o víkendu.
5: Je pravda, že jak já říkám, meteorolog je člověk, který naprosto přesně dokáže vysvětlit, proč mu nevyšla včerejší předpověď. Ale chce to věřit. Budeme věřit, že trošku zaprší. Tak si dáme i Imagine Dragons Believe.

Back in time, tedy zpátky v čase, posloucháte Hit Radio a zpátky v čase se dostáváme a vracíme každý den od pondělí do pátku ve 12 hodin v srdcovkách. No a zítra zavzpomínáme ve 12 hodin na dětské tábory. Tak si úplně říkám, když tady koukám na to počasí a na všechny ty zákazy, chudáci děti v dnešní době, co jsou na táborech, ty si asi ani neužijou pořádnou stezku odvahy, jak je kvůli vedru a suchu zakázáno rozdělávat oheň. I když teda viděl jsem nějaký fotky teď z aktuálních táborů, a tam vymysleli to, že dávají svíčky, jo, který lemujou tu cestu, že jo, tu stezku odvahy do nějakého toho cíle, tak je dávají do sklenic od kompotů, od okurek a tak podobně, což vlastně jako chápu, ale tak nevím, jestli to je úplně jako nejlepší nápad zrovna tady v těch vedrech, takže to je prostě věc, o kterou děti asi jako přicházejí, nicméně pokud vy byste si chtěli udělat sami nějakou takovouhle stezku odvahy, tak opravdu se svíčkama do lesa nechoďte, dokonce tak

0: To je věc, o který si aspoň zaspíváme, to nějakou dobu ještě potřebovat nebudem. 14 hodin, 21 minut je s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme zjistili, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají, když tvrdí, že žena se průměrně omluví nejdříve po 9 hodinách. Co si o to myslíte, píšete na WhatsApp 777-937-777. Má také hezkou zprávu. Ahoj, tak například moje žena se ještě neomluvila za 16 let ani jednou, tak rozhodně není průměrná. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj, já se prostě neomlouvám, myslím si, že když má pravdu, tak mu to dojde. Zdraví Dana. Tak je dobrý. Další zpráva. Když si chybu uvědomím posléze, tak raději nečekám a omlouvám se vlastně hned. Já bych si to pak taky mohla rozmyslet. A všecko by to šlo do ztracena. To je hezké. Jen tady bych se zeptal, jak dlouho je to posléze? Jsou to hodiny, dny? Nebo kdy? Jaký je časový interval posléze? No, tak i tak. Pojďme to rozhodnout. Jak to vypadá? Myslím si, že dneska jsme tady jasně na Hit Rádiu díky vám rozhodli, že
1: vědci
0: nemají pravdu v tomto případě. Jo? Že to není po 9 hodinách. Myslím si, že někdy je to ve výjimečných případech dříve a někdy to prostě není třeba vůbec. A pokud k té omluvě dojde, teď děti si zacpou uši, když mají prázdniny, tak přišla mi tady krásná zpráva, která asi vysvětluje úplně všechno od Nicole a ta píše. Vzorec výchovy doma. Dcera se ptá maminky, maminko, a jak se žena omlouvá muži, když neměla pravdu? Maminka odpovídá, se neposed.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna. Tenhle exkluzivní adres

0: informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz. MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: Ne.
1: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Další diskotéková píseň, která působí docela optimisticky, ale nakonec je vlastně o tom, o prosbě, aby nelámala srdce. No, zlomený srdce to k létu taky patří, ale vlastně jako jenom díky tomu, tak zažíváme ty letní lásky, že jo? Tak jenom pokud jste ještě jako žádnou nezaznamenali, tak a jste single, tak je 11. to znamená, že máte ještě jeden týden, dva týdny a kousek k tomu, abyste nějakou letní lásku ještě stihli prožít, jo? Teoreticky můžete ještě na festivalech, těch festivalů bude ještě strašně moc, můžete na dalších koncertech, počasí k tomu fakt jako vybízí vyrazit ven a nebýt doma večer, takže pokud byste chtěli vědět, kam vyrazit, tak doporučuji, podívejte se na web hitradio.cz, tam pro vás máme samozřejmě zásadní informace, stejně tak jako na našich internetech, na sociálních sítích, na Instagramu i na Facebooku. Tak i tam přinášíme aktuální info o hudebních festivalech, kam se určitě vyplatí vyrazit. A kdo ví, možná, že třeba nějakou pozvánku dneska uslyšíte taky i mezi 15. a 18. hodinou od naší odpolední show, která se na vás už těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Hrady.cz, tady se dozvíte, co uvidíte úplně gratis, protože my pro vás máme právě na Bouzov dva lístky.
3: A tak já jim to stejně řeknu, Rybičky 48, MIG 21, Krucipisk, Vypsaná fixa, Miraj.
2: Řekli jsme, že to bude ve spoileru.
3: Dobře, tak nic.
2: 15.30 startuje Hlavou proti Zlínu, tak se nám to těšíme.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si ve 14 hodin 43 minut. My jsme si dneska vzpomněli, že Miraj má dneska narozeniny, takže za Hit Radio přejeme všechno nejlepší. Pokud i vy 11.8. slavíte narozeniny, tak taky přejeme všechno nejlepší. No a protože se blíží 15. hodina, tak si taky popřejeme všechno nejlepší, protože se blíží taky naše odpolední show. Já se na vás budu těšit zítra, opět mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás čeká naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. A zároveň je zítra 12.8., takže bude velká nebeská podívaná, částečné zatmění slunce. Tady koukám celý dopoledne a odpoledne, jestli ještě někde prodávají takový ty speciální brejle, abych sem se mohl podívat, tak samozřejmě s křížkem po funuse. No, už zase jako nejdou sehnat. A tak zítra mezi 12. a 15. společně taky probereme nějaké možnosti, jak jinak se podívat na zatmění slunce, aby jsme si opravdu jako nezničili zrák a nedívali se na to jenom tak bez jakýkoliv ochrany. To zítra bude mezi 12. a 15. a samozřejmě ve 12 hodin také i srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář a přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny stihneme ještě třeba Velšly Arms s hitem Legendary. Nebude chybět ani Huntrix. A k tomu Wiz Khalifa a Charlie Puth. Tak se mějte krásně.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Jezdcům Barumrely s vámi fandí
6: Kalifornia. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned. Kalifornia. Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar Kalifornia Luhačovice. Vaše správná volba.
7: Kalifornia. www.autokalifornia.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nevidím žádné komplikace a my jezdíme v pohodě, tak prosím vás, hlavně ať je to v klidu i nadále. Kdyby se to změnilo, určitě hlásit 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Barumček Rally Zlín.
0: A co se týká nadcházející Barumky, počítat s prvním uzavřením centra města ne v pátek, prosím vás, na městskou RZ, ale už ve čtvrtek v noci. Od 10:45 v noci se nám uzavírá centrum, budou seznamovací jízdy.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc-cepkov.cz.
5: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Vlakové spojení našeho regionu s Prahou by mohlo být brzo lepší. Zatím nám České dráhy vypravují Slovácký a Valašský expres. Do hry chce ale nově vstoupit RegioJet. Rád by vypravoval z Prahy do Starého města vlaky každé 2 hodiny a po elektrifikaci trati do Zlína by jezdil každé 2 hodiny i sem. RegioJet se podle Mladé fronty Dnes taky snaží přes antimonopolní úřad docílit toho, aby stát přestal spoje Českých drah dotovat. Rád by totiž převzal celý jízdní řád mezi Zlínským krajem a Prahou. Tropické teploty stále sužují Česko. Horko a dusno nám můžou způsobit zdravotní problémy, jako je úpal, úžeh nebo křeče z přehřátí. Zasáhnout nás ale může taky vyčerpání, které se projeví i několik dní po pobytu na slunci. Jak ho poznáme, nám popíše Štěpánka Čechová ze Státního zdravotního ústavu.
8: Projevuje se pocením, bledostí, únavou, slabostí, svalovými křečemi, závratěmi a žmdlovou, nevolností či zvracením. Tělesná teplota může být normální, kůže ale studená a vlhká. Lékařská pomoc je nezbytná, pokud jsou příznaky závažné a nebo pokud postižený trpí vysokým krevním tlakem nebo má problémy se srdcem.
7: Důležitý je proto správný pitný režim. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou a vypít minimálně 2 až 3 litry tekutin za den. Můžeme se zapojit do zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra nás vyzývá, abychom se ve čtvrtek ve 13 hodin přihlásili a doklad si zkusili zaktualizovat. Cílem je ověřit odolnost systému před podzimními volbami. Loni totiž e-doklady kolabovaly. České děti mají menší odolnost vůči stresu než dřív, říkají to zástupci sportovních klubů. Trenéři pozorují u dětí taky problémy s koncentrací a nízkou motivaci k pravidelnému sportu. Česká unie sportu proto ponouká rodiče, aby děti vedly k pohybu a nebáli se je dát do výkonnostních oddílů a klubů.
1: Počasí v 5 slovech.
0: A Šárka Holubcová?
9: Léto, sluníčko a do 30.
10: To je co?
0: A není slovo.
9: Je to slovo.
1: Možná nejsme největší kraj.

0: tak my jsme se dostali do cirkusu, nebo co to je?
1: To bylo dobré intro.
0: Krásný start, teď už chybí jenom skočit mezi lidi. Nebo na vás, nachystejte ruky, my na vás skočíme a na té vlně se poneseme do 18 hodin. Jak jste možná, někteří přeslechli, začíná odpolední show.
1: Se Šárkou a Pavlem.
0: Prosím vás pěkně, samozřejmě za chviličku Hlavou proti zlínu. Dva lístky na Bouzov na Hrady CZ tady pro vás neseme. A teď už potřeba taky nějaká muzika. Lipo a Krištof, tímto startujeme a vykopáváme.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše

0: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show Pavla Šárka, už víme, na co se turisté sjíždí do Uherského Hradiště. Jo, tak a teď si můžete zatím tipnout doma, než to odtajním. Zkus tipnout za lidstvo, ty.
1: Na čem se sjíždí turisté v Uherském Hradiště, nebo jakže zněla
0: to víme, otázka? To víme, ale na
1: proč
0: co?
1: Proč tam jezdí, tak, dobře.
0: Proč turista přijede do Uherského Hradiště cíleně?
1: Protože má krásné normální město třeba, má hezké.
0: Já jsem si to taky myslel.
1: Jako centrum, víš?
0: Ale ne. Já jsem si myslel, že třeba jako památky, nebo no, prostě na to. Vůbec. Zkus typovat dál. Já jako bych napověděl, ale
1: já to řeknu, proč jezdím do Hradiště já. Já jezdím do Hradiště nejčastěji. Já už to vím, ale já ti zkazím asi pointu, nevadí? No. Akvapark.
0: Jo,
1: fakt.
0: Ano. A mě to vlastně hrozně překvapilo, že vlastně do zrovna Uherského Hradiště třeba na víno. Nebo třeba, nevím, za nějakou jinou kulturu, jsou tam slovácké léto a podobně. Ne, my tam jezdíme do akvaparku. Nicméně je fajn, že teda aspoň něco tam teda ty turisty táhne. Ale teď taková zákeřná otázka na vás, na všechny. Na 601 13 13 05 na náš WhatsApp mi napište, na co byste přijeli do Zlínského kraje vy, kdybyste byli zdaleka. Co vás ve Zlínském kraji prostě nejvíc by přitáhlo, že byste řekli, hele, dívej, co tam mají, sedáme do auta a jedeme.

0: máte taky po práci, snad už je pohodička, tady s námi odpolední show na Hit Radio Zlín a my jsme se před chvilkou ptali, nebo já jsem se ptal, na co byste přijeli do Zlínského kraje vy, kdybyste byli zdaleka. Kdybyste byli turisté a něco by vás mělo zaujmout ve Zlínském kraji, co by to bylo?
1: Hej, já tak myslím, že všichni ví, co je topka. Jako.
0: Mám,
1: myslím, že...
0: Jo. No, mám tady 5 zpráv. A 4 z nich říkají Zoolešná.
1: No jasně, přesně tak.
0: To je jednoduchý. To je největší prostě tak. Já si myslím, že třeba jako to může být trochu Čamlíkov, Malenovice, my tam Malenovice City.
1: Jakože tvoje rodiště, že by si šli prohlédnout.
0: Tak, že by se. Tady se to stalo. Tady se narodil ten slavný model. Dobře, tak ne. 4x Zoolešná.
1: A Luhačvice tam nebyly.
0: Ne.
1: No počkej, teď to taky tahá strašnou spoustu lidí.
0: No jo, ale.
1: Ale ne nás, jakože ne, my bychom kvůli tomu nepřijeli, jo.
0: Možná ne naši cílovku, jo. Jako tak víš, jako.
1: Chápu.
0: Jo. No a teď pozor, 5. zpráva. Baťova architektura, ty domečky, mrakodrap a podle mě je to obrovský tahák obecně, Lukáš.
1: Je fakt, že ta pojízdná kancelář, ve které teda Baťa nikdy nepracoval, ale i tak je to cool, tak to je skvělý, no.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský. Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Hotovo!
7: Hotovo!
6: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
8: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům a dneska bychom chtěli poděkovat Patrikovi. Dobrá práce, Patriku!
9: Rudolflešení.cz.
10: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
9: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: No my už to sledujeme, co všechno se bude dít na Hradech.cz, konkrétně na Bouzově už za týden, ne tento víkend, ale ten další. Pátek, sobotu, kromě toho, že samozřejmě tě Hrady vás provedeme my sami se Šárkou, tak se můžeme těšit na Rybičky 48, Trautenberg nebo Rytmuse, Zlatokopka možná zazní. Teď už ale na drátě Hanička, která by ráda lístky na Hrady. Haničko, dobré odpo.
2: Ahojte.
3: Hele, Pavle, není blbý říct, jako, že tam bude Zlatokopka a pak říct, že Hanka je na drátě, jako, promiň, ale to zní fakt blbě, jako.
1: Jestli jsi nevšimla, já jsem na schvál rychle pokračoval, aby to splynulo.
3: Aby to tak nevyznělo, a já jsem na to upozornila.
1: Tak jsem rád, promiň, že jsi upozornila, ano, tak jo.
3: Hani, čau, tak co, těšíš se na soutěž?
2: No právě, že se strašně těším a chystám se tam, tak mám radost, že jsem se dovolala.
1: Hani, prosím tě, jsi řidička?
2: Jsem.
1: Tak je to dobrý, protože dneska všechny tři otázky na téma kolony. Jdeme na to?
2: Pojďme.
1: Co dělat, když se dostanete do kolony? Za A, co nejvíc troubit. Za B, utábořit se. A nebo za C, hledat nejbližší sjezd nebo odbočku.
2: No tak všechno zní dobře, ale asi bych dala za C.
3: Asi jo.
1: Trošku nahlodala tím, že všechno zní dobře, ale dobře. Jak? Pozor, to je těžký. Jak funguje zipování v kolonách? Za A, kdykoliv jsem v levém pruhu, tak se zaradím do pravého. Za B, zařadím se až v místě zúžení a každé jedno auto pouští jedno auto. A nebo za C, když mě nikdo nepustí, fyzicky někoho napadnu.
2: B je správně.
1: Je to
3: skvělý, kež by to věděli všichni řidiči v České republice, jo? A ve Zlíně speciálně.
1: Někteří si teďka v autě řekli C-čku tutově. No, tak rozhodně. Jo. A poslední otázka, která tě dělí od Hradu. Co uděláš, když přejedeš odbočku, na které jsi měla odbočit? Za A, v klidu dojedu na místo, kde se můžu otočit a udělám to. Za B, zapnu navigaci, abych našel jinou cestu. A nebo za C, vynadám manželovi, že mě špatně navádí.
2: Asi za A.
3: Všechno je správně, ne?
1: Všechno je správně.
2: Taky.
1: Tak na Hrady, na Bouzov, jedeš úplně gratis ve dvou. Kdo bude ten druhý, ptám se?
2: No, vezmu asi sestru. Uděláme si holčičí výlet.
3: To je krásný, my tady máme teďka všechny výherky něco jdou s babama. Ježiš, podporuju, to je nejlepší, jak se vždycky.
1: A je tam hodně bab, to jo. Já mám rád. Tak jo, tak se vidíme, Haničko, měj se krásně. Ahoj.
3: Čau, čau.
2: Díky moc, ahojte.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín. Hit.

0: tady dneska mám takovou asi kvízovou náladu na Hit Radio Zine odpolední show, protože se ptám, jestli jste věděli, že existuje jeden film, který prý ve velkém urazil naše slovenské kamarády, bratry.
1: Počkej, mě napadá Eurotrip, jak tam ten pes sedí na Slovensku na ulici s rukou useknutou v hubě, že jo?
0: Aha.
1: To je jako pro mě, ale bych si bral trochu osobně. Když tam není přímo řečeno, že je to Slovensko, tak jako dobře.
0: Víš co, to je komedie, tak jasně, si myslím, že
1: tam
0: to jako, jo, že vlastně my ty komedie jedeme, my si umíme udělat srandu sami ze sebe, ale v jednom filmu, v hororu, se Slovensko nejenže objevilo, ale objevilo se tak, že ponížilo vlastně ženy. Hrozně tam jako v tom filmu je ukazované, jak slovenské ženy jsou vlastně jako promiskuitní, jako lehké a tak.
1: Ale.
0: No a všichni ten film mimochodem známe, podle mě.
1: No který?
0: Film z roku 2005, je to docela brutalita, Hostel.
1: Hostel,
0: Eli Roth.
1: Fakt, to tam to se natočil, jako... No. Obouvají do slovenských žen.
0: No, jako nějak okrajově, ale prej to Slováky pobouřil. A já jsem se to teda dozvěděl až dneska, jo.
1: Hele, ale víš co, jestli je to americký film, tak to asi chápu, protože oni Američani mají celkově o jako Evropanech a kor tady našem jako východu Evropy, řekněme, mají trošku jako nízké mínění, no.
0: Si beru osobně, počkej.
1: No, já no.
2: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Baruček Rally s Hitradiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hitradio Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
6: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. A Scotts AA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
5: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: teď na kavagorila.cz.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.

0: hrozně moc těší, že jsme tady pro vás. Na Hit Radio Zlín je tady pro vás odpolední show Pavel Cacek, Šárka Holubcová, každé odpoledne. A co víc, vy nás nejenže posloucháte, očividně dáváte na naše rady. My něco řekneme a automaticky se to stane realitou. Je to neskutečný. Jsme tady už pár dní teďka mluvili o tom, že se blíží zatmění slunce. Bez nás byste to za prvé asi nevěděli.
1: Přesně tak.
0: A za druhé, bez nás byste nevěděli, že si máte koupit pořádné sluneční
1: brýle. Jasně, Pavle, kdyby tě nebylo, kdyby jsi jim to neřekl těm lidem, tak určitě by všichni prostě oslepli, jak by se tam dívali bez těch brýlí. Jako. Tak
0: nějak
1: si to. Dobrý, Pavel si to takhle představuje. No každopádně pravda je taková, že brýle na pozorování zatmění slunce jsme kompletně vykoupili. Podrobnosti za chvilku ve
0: zprávách. Není zač, není zač.

0: v nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně z Oldřichovic na Saláš. Či opačný směr, tady máme řešení nehody dvou osobních aut. Hasiči na místě. Jo, hasiči se nám srazili s osobním autem. No tak tady je velmi opatrně. Bez zranění naštěstí, na místě ještě k tomu i policie, takže projíždět opatrně. Kdyby něco přibylo, tak 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
8: To všechno dává hokej smysl.
9: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
10: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
11: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Už ode dneška můžeme ve Zlínském kraji potkávat víc policejních hlídek. Odstartovali totiž kontroly ohledně Barumček Rally Zlín, která startuje v pátek a přiláká k nám do regionu 10 000 lidí. Co policisté hlídají, nám řekne jejich mluvčí Šárka Trnková.
15: Zaměří se na plynulost dopravy, veřejný pořádek i bezpečnost návštěvníků. Situaci na silnicích budou monitorovat také ze vzduchu s využitím policejního vrtulníku. Řidiči musí počítat s dopravními omezeními, zejména v centru Zlína. Podrobnosti o soutěži i uzavírkách najdou zájemci na webu checkrally.com.
14: První velká uzavírka nás čeká v centru Zlína v noci ze čtvrtka na pátek, kdy se jezdci budou seznamovat s tratí městské Super RZ-y. Václava Moravce nahradí v České televizi 4 moderátoři. Místo nedělních otázek se rozjede nový pořad nazvaný Nedělní debata, kde se budou střídat Jana Peroutková, Lukáš Dolanský, Jiří Václavek a Daniel Takáč. Nadále má jít o diskuzi politiků a expertů nad aktuálními otázkami. Češi vykoupili brýle na pozorování zatmění slunce. Na e-shopech už se sehnat nedají. Zájem předčil očekávání prodejců. Ve velkém teď Češi nakupují taky svá řečská skla. Lékaři připomínají, že CDčka nebo diskety jsou nedostatečné a hrozí poškození očí. Částečné zatmění slunce nás čeká ve středu a pak hned vrchol prezejit. Uherský Brod chce zpřístupnit gotické sklepení pod radnicí. Zatím jsme se tam mohli podívat jenom při Mezinárodním dni památek. Teď tam má vzniknout stálá expozice o dějinách Brodu. Radnice je jedním z nejstarších domů ve městě. Opravy sklepení a přípravy na expozici by měly začít příští rok. Příjemné letní počasí nám bude na východě Moravy pokračovat. Dnes máme slunečno a do 30 stupňů, noční minima klesnou zhruba na desítku. Zítra čekejme opět slunce a maxima do 27. Koncem týdne se teploty budou zase zvedat.
12: Možná nejsme největší kraj, ale jsme nejlepší. Startuje odpolední show Hit Rádia Zlín pro celou východní Moravu. Přivítejte Pavla a Šárku.
0: Díky, nemusíte tleskat, ale děkujeme.
2: Tohle je fakt neuvěřitelný, tyjo.
0: Krásný aplauz od vás, i za volantem jste tleskali, neskutečný výkon od vás, děkujeme za to. A my se vynasnažíme vás samozřejmě bavit i další hodinu tady na Hit Radio Zlín odpolední show. Za chvilku už samozřejmě jedno z velkých témat tohoto týdne celkově, a to Barumka. Ne, co se chystá, ale spíš budeme vzpomínat a vrhneme se trošičku do nostalgie, jaké jsou naše nejkrásnější vzpomínky na Barumku. Zatím si je

0: Snad už můžeme popřát i po pracovní odpoledne, tady je Rádia Zlín, odpolední show, tak myslím si, že většina z nás už se pomaličku připravuje a těší na letošní Barunku, která startuje, mohlo by se zdát, že ve čtvrtek. Někteří tvrdí, že už odstartovala doprovodným programem, ale oficiální start se tak šušká, že začne někdy okolo čtvrté, páté, nevím kdy, pátek?
1: Ve dvě. Skoro 14, ty jsi myslel 14 hodin, to je oficiální ono. Start slavnostního startu.
0: Tak a teď vám ukážeme zahájení slavnostního startu.
1: Tak.
0: To byl slavnostní start.
1: Hele, start startuje, ale super vlastně. Jako.
0: To je, jak kdyby někdo moderátora přivítal předtím, než uvede kapelu. Je hezký. Tak prosím vás, Barunka samozřejmě v plném proudu, co se týká těch příprav. Letos bude zapojeno, to už jsme si řekli i ve zprávách, jako hromada policistů, vrtulníků a tak dál. Nicméně mě zajímá ta krásná věc na Barunce. A to jsou naše vzpomínky. Jak nejkrásněji vzpomínáte na Barunku? Nějakou, jestli máte nějakou storku spojenou s Barunkou nebo něco, to by se něco vybavilo. Ty máš teďka oči úplně.
1: Přesně tak. Já si pamatuju, jak jsme takhle jednou právě dovysílali z náměstí Míru po tom slavnostním startu a došla kámoška, takové to jako dáme drinčík, že jo. A pak jsme tam seděli někde na patníku, kolem řvali ty auta prostě, jo, celé to město jo. Fakt jako tepalo prostě. A já si pak pamatuju, jak jsem se zastavila, říkala jsem si, tyhle život je skvělý.
0: Já mám zase takovou krásnou vzpomínku z loni, když jsme to vysílali na Barunce, kolem 6 nebo nevím, kolik bylo hodin, tak potom jsem řekl, já nemůžu pít, nerad bych se jako samozřejmě nějak zbombil, chci si užít ty auta a někdo přinesl geniální nápad, že si smícháš pivo se Spritem nebo s něčím takovým, že máš jako Radlera.
1: No
0: jako
1: jasně, něco, super.
0: No já jsem si myslel, že se z toho nedá zbombit.
1: A dá.
0: Tak jenom můžu říct, že ty večerní auta jsem si neužil. Nicméně letos jsem na to připraven, letos jedu čistě nealko. Jak na to vzpomínáte vy na Barunku? 601 13 13 05.

0: Je Hit Radio Zlín a tohle je taky odpolední show. Pavel Tacek, Čárka Hlubcová tady pro vás. Na 601 13 1305 náš WhatsApp jste nám psali. Jak vzpomínáte na Barunku? A jsou to moc hezké zprávy. Lucka napsala. Jde sice o blbost, ale měla jsem tehdy na noční RZ-tě malého syna na ramenou a když projížděl první závodňák, tak mu zapraskal výfuk. A my jsme spolu tak nadskočili, až jsme málem zhodili 3 další lidi. Dodnes se tomu s malým hrozně smějeme, jak máma udělala bum.
1: To je krásný. A vidíš, to je přesně ta výhoda toho, že je strašně moc lidí na té noční RZ-tě. Tam prostě nemáš jak spadnout, tam tě vždycky někdo chytí, kolem jsou furt lidi. Jako.
0: Jo, jak kolena povolí, tak ten dav tě zmáčkne a držíte
1: a podrží,
0: se. A pořád vidíte, je to hezký. Karel, každý rok hledá místo na zaparkování a každý rok u toho strašně nadáváme. Vždycky se tomu smějem, ale je to už naše tradice. Je potřeba si pořádně zanadávat, kolik lidí zase přijelo se taky podívat, jak my. A to je hrozně hezký.
1: Jo, jo, to je klasika česká, přesně, proč je v tom obchodě tolik lidí? No, ty jsi tam taky, kámo. Tak.
0: Přesně, přesně.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally.

0: Instagramu Bednění Valens.
1: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Tatart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
2: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích.
5: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
4: Takový závisláci. Čemu se smál ty, Davide?
6: No, že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají za tu druhou aktivitu, víš?
4: Dobře, co ty, Jasmin?
6: Jsi mladá ještě?
5: Když je to nějaká SMSka, tak to odbydu. A když by to bylo
6: to hovor... Jako jak odbyde? Že to odbavíš jako?
5: Ne, jakože SMSku nechám bejt a když by to byl hovor, třeba, tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
4: jako,
5: ničím...
4: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
6: Hele, a co kdyby bylo třeba šéf?
5: No tak počká.
6: Kdo?
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: dneska na Hit Radio Zlín budeme držet možná i vteřinu ticha za zničenou vzpomínku, protože nás čeká NZ-ku neboli nejzbytečnější zpráva dne a očividně se podíváme na Terminátora.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Zaznělo o nejlepší, že mi zkazíš nejlepší...
2: Nejslavnější scénu. Filmovou scénu. Jednu z nejslavnějších
0: Terminátor.
2: Rozhodně. Terminátor to není, ale taky to končí na Oreo. Je to Gladiátor.
0: Aha.
2: Teď přesně víš tu scénu, že jo, ta ikonická, jak prostě rukou hladí tam to obilí. Víš, ne?
0: No.
2: No.
0: No jasně.
2: Takže to není Russell Crowe.
0: Cože?
2: Ta ruka není jeho.
0: Ne, on měl kaskadéra na ruku.
2: Ej, ne, přesně tak. No prostě Russell zrovna odjel, oni už měli jakože víceméně dotočeno a kaskadér tam prý někde tak úplně po haluzi si to obilí pohladil, no a režisérovi se to tak zalíbilo, že to teda natočili, ale pro mě tím jako Gladiátor úplně jako
0: konec, už si to nikdy
2: kouzlo.
0: Nepustím.
2: Přesně.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: víte, že se pečete a grillujete v autě, no nebo kdekoliv jinde, jako pečeme se asi všude, kde není klimatizace, ale tady na Hit Radio Zlín, odpolední show, poradím jedno místo, kde klimatizace je a prý funguje velmi dobře.
1: Tady u nás ve studiu, díky bohu.
0: Taky, ale
1: jenom proto jsem tady s tebou tak ráda, Pavle.
0: Jasně, ale sem nejezděte, prosím vás, jo. Ty to řekneš, že se nám tady nahrne a tady s náma bude 100 lidí.
1: Nával.
0: Tak prostě já ne, tak to si stage diving si dáme jindy. Ale v MHD, už jste viděli ty nové vozy, jako všichni jsme je viděli? Ale už jste se tím jako vozili? Už si jela těma novýma vozy?
1: Nejela, ale já taky vždycky, když to kolem mě jde, říkám, jo, já se musím, už se musím sát, no, ale nějak by to ještě zatím nevyšlo.
0: Vypadá to mega, jak prostě nějaká výroba Tesly, prostě taková ta moderna, taková ta jako úplně brutální moderna, vypadá to skvěle, hrozně se mi to líbí, akorát jsem tím nejel, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste tím jeli a jaké to je, jestli třeba to povození pro cestujícího je jako lepší, nebo co je tam jako lepšího, víš, jako jestli, nevím, vozí se dražším vozem, to je jako cool.
1: Přesně, už tenhle jako pocit ti musí dát jako důležitost, rozumíš?
0: Je pravda.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovne vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
9: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon

0: masáže. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky.
1: CZ. Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
2: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show

0: dneska se očividně budeme předčasně loučit. Nebo minimálně já se budu předčasně loučit, protože Šárka mi jistým způsobem naznačuje, že bych tady asi měl odcházet nebo něco takového.
1: Přesně tak, protože já chci doporučit bezprávám všem lidem, kteří chtějí změnit práci, tak do jakého oboru zamířit, protože je tam strašně málo lidí a hrozně moc peněz. Jako.
0: Ne.
1: Všude rozhazuješ.
0: Ne.
1: A budeš se lopatou, to budeš přehazovat ty prachy, Pavle.
0: Ne. Já jsem řekl, co bude bezprávám. A ty jsi řekla, kdybys chtěl změnit práci, ano, tak
1: náhodou. Nechci tě jako nutit, ale kdybys náhodou o tom uvažoval.
0: A bylo by ti smutno. A kdo by pouštěl, by tady mačkal ten čulík na ty hity. Je to zmáčku, na to umím mačkat už roky, to mačkám profesionálně.
1: To asi zvládnu i já teda, ale dobře no.
0: Tohle je jiný čulík.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ještě velmi opatrně projíždět přes Oldřichovice směrem na Saláš, či samozřejmě opačný směr. Tady máme nehodu hasičského vozu s osobním autem. Naštěstí bez zranění osob, na místě policie. Projíždět opatrně, no a kdyby cokoliv, tak 601 13 13 05.
1: Barumček Rally Zlín.
0: Taky připomenu, že první uzavírka, co se týká Barumky, je už tento čtvrtek večer od 22.45. Tak s tím počítat, že centrum města se nám už ve čtvrtek večer, nebo spíš v noci, uzavírá na seznamovací jízdy.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc-cepkov.cz.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Sucho na Moravě se dál zhoršuje a je to poznat na stavu řek a potoků. Půlka sledovaných míst v povodí Moravy už dosáhla hranice sucha a drtivá většina toků je hluboko pod polovinou hodnot obvyklých pro srpen. Nedostatek srážek se začíná výrazněji projevovat i na přehradách. Třeba nádrž Koryčany je naplněná jenom na 68%. Stavební firmy stále nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví bude do roku 2030 chybět přes 70 tisíc odborníků. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, nám vysvětlí Michal Španěl z portálu jenpráce.cz.
9: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, rekvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
8: Firmy taky zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 20% vyšší než loni. Můžeme se zapojit do zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra nás vyzývá, abychom se ve čtvrtek ve 13 hodin přihlásili a doklad si zkusili zaktualizovat. Cílem je ověřit odolnost systému před podzimními volbami. Loni totiž e-doklady kolabovaly. České děti mají menší odolnost vůči stresu než dřív, říkají to zástupci sportovních klubů. Trenéři pozorují u dětí taky problémy s koncentrací a nízkou motivaci k pravidelnému sportu. Česká unie sportu proto ponouká rodiče, aby děti vedly k pohybu a nebáli se je dát do výkonnostních oddílů a klubů. Na východě Moravy nás dnes čeká jasná noc a minima klesnou zhruba k 10 stupňům. Zítřek přinese opět spoustu slunce a maxima 24 až 27 stupňů. V dalších dnech půjdou teploty postupně nahoru, každý den asi o 2-3 stupně.
1: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Takže další 60 minut, my tady budeme jak
10: blbno. Švíhaj dom, to je boží.
0: Švíhám, no tak hlavně si to užívejte po práci, v poklidu, odpolední show je tady samozřejmě pro vás. No a za chvilku se podíváme na úplně jednoduchou banální věc, zdálo by se. Co vyhledáváte na internetu?
10: Já recepty. To vím.
0: Ne.
10: Ne jo.
0: Ne, já moc dobře vím, jaká je vaše historie.
10: A je to zprostý?
0: No chlapi se chytli za hlavu.

0: jsme tady stále a moc rádi pro vás. Na Hitrádiu zní popolední show Pavla Šárka. Co se dneska nejvíc hledá na internetu ve vyhledávačích? A tím dneska nemyslím jako obrazně, jako dnešní dny, ale dnes. Dnes 11. srpna. Co si myslíte, že se hledá nejvíc?
1: Barůček Rylízlín.
0: A ne.
1: Ne jo.
0: Mě hrozně překvapilo, protože to vůbec nemá spojitost s ničím.
1: Tak pojď.
0: Třetí místo. Do Česka přichází bouřky.
1: Teď žádný nejdou, ne?
0: No, hledáme to. Chceme vědět, jestli přijdou.
1: Chceme je, chceme bouřky.
0: Druhá, tak to je klasika, tak bohužel, ale Ukrajina, samozřejmě válka na Ukrajině.
1: Jasně.
0: Ale první, co je nejčastější, houby už letos neporostou.
1: Počkej, lidi nehledají, jestli porostou, ale rovnou předpokládají, že už neporostou.
0: Jo, sotazníkem, jako houby už letos neporostou.
1: Prosím, já bych chtěl, prostě. Jsem to ještě nestihla.
2: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: na hotelu tady ve Zlíně, takže tam bude boxovat. A pak jsem tam slyšel, že ahoj, jmenuji se prostě něco Střítecký, a řekl je mi 16 let. A já si říkám, počkej, když mu je 16, tak to, že mu může říct. A pak jsem zjistil, že to je zhora jmén, že jeden, koho známe všichni z Badumky, Dominik Střítecký, to je talent závodní. A pak je tady David Střítecký, to je boxer zastále.
1: Počkej, prosím tě, zjistil jsi aspoň, jestli teda je mezi něma jako spojitost?
0: To jsem ještě nezjistil, právě proto to říkám.
1: Pavle, to je nejdůležitější informace na tom celým, jako.
0: Hele, to říkám teď na schvál takhle, abyste mi to mohli napsat, jestli se kluci třeba znáte, nebo jestli jste třeba bráchové, nebo něco, tak měli ty vědět, protože já vlastně u událostí budu, tak je to sympatické.
1: Já to najdu, jo.
0: Tak mezi tím, než to Šárka najde, tak já budu vyprávět třeba vtipy. Přijde Šárka do baru a říká. Vlastně tady těch 6 vteřinách si na tom jak?
1: No já bych chtěla jenom říct, že Dominik Střítecký nepojede Barunku, takže celý ten vstup ti tím padá, Pavle, promiň.
0: Tak jo, když by náhodou jste si říkali, že vám to v práci hrozně dobře funguje, že zrovna teď jste prostě v takovém tom píku, zavolejte Šárku Holubcovou, není problém, všechno bude úplně jinak.
2: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barunček Rally s Hitradiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mount

0: www.zábavagorila.cz.
1: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí
2: California. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
3: California.
2: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
3: California. www.autocalifornia.cz.
4: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
5: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: dneska párkrát možná i padlo, i odpolední show, že je úterý 11. srpna, ještě jednou teda přejeme dobré odpoledne. A jinak musíme taky připomenout, co se dneska třeba událo, co bylo tak jako důležité tady u nás třeba odpoledne, tak tady padly další dva lístky na Hrady CZ, konkrétně na Bouzov, kde budeme i my osobně a moc rádi se toho budeme účastnit, tak zároveň vás tam ještě i dostaneme, pokud se zítra dovoláte do Hlavou proti Zlínu.
1: Ale zítřek bude na Hit Radio Zlín zajímavý i z jiných důvodů, nejenom co se týče Hlavou proti Zlínu, ale například vás taky vezmeme na Trnkobraní do Vizovic, protože přijde za námi Michal Žáček, hlavní pořadatel, taťka festiáku, jestli to takhle můžu jako nazvat. Tak přátelé, kdybyste na ně měli jakýkoliv dotaz, co se týká Trnkobraní, klidně pište.
0: Taťka festiáku, myslíš, že třeba někdy dává jako zaracha Trnku? Jako,
1: a dneska nikam nepůjdeš.

0: day. A už se nám to blíží. Samé závody na tento víkend. Tady na Hitradiu zím to teda jako velmi dobře sleduju. Kromě Barunky a vlastně na jejím konci navážeme hned na další velký závod. Tentokrát ale cyklistický, protože se nám pojede Czech Tour a jeho závěrečná etapa. Celý závod startuje v pozicí v Čechách, každý den jiná etapa a v neděli se uzavírá zde v Kroměříži na vrchol Pusteven na Beskydech, což je teoreticky docela zajímavý návod na výlet. Teď to omrkneme v tu neděli, jak jim to jde, a největší frajeři si to pak v dalším týdnu třeba můžou vyzkusit. Nicméně pokud byste hledali, a to je asi nejdůležitější, nějakou mapku, kudy se pojede a kde můžete mrknout na tu naši elitu cyklojíst, tak to je na webu checktour.com.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Hit Radio zní úplně čeho ještě radit. Jak máte trávit dnešní zbytek dne? Jak máte trávit dnešní večer? Jo, dát si něco dobrýho, chlazenýho, udělat si pohodlí, já nevím co, nepracovat a podobně. Ale ono úplně nejlepší bude, když se všichni budeme držet svých plánů, protože nebudeme nic narušovat, protože pro nás to znamená, že odcházíme.
1: Prostě přesně. Dělejte si, co chcete, mějte se u toho dobře.
0: Prostě běžte si dělat, co chcete. A zítra od 15 zase tady na značkách.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, už se nám to blíží.
1: Barumček Rally Zlín.
0: Ve čtvrtek noci bude zavřené centrum Zlína kvůli seznamovacím jízdám. Čas 23.15 až 1.30. V pátek od 7 do 15 Shakedown částečně uzavře Bělov, Kvasice, Žlutavu a Halenkovice. Vaše info posílejte hlasovkou na 601 13 13 05.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 18. hodina, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Aplikace e-doklady projde před volbami velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce simulují zátěž jako při hlasování. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky stát podniká, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale zásobou pro suché období. No a suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle mykologů už minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých barevných hřibů, které lákají hlavně fotografy. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se zatím žádný český občan v souvislosti s pondělními otřesy neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo eviduje v Kolumbii 45 lidí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Čeká nás jasná, ale také chladnější noc. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích na 5. Na jihu Moravy pak naměříme kolem 12. No a zítra bude slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a poukat bude mírný severní vítr.
4: Krásný večer, 3 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a před námi co? To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že máte hezký úterní večer a hlavně, že vám ho společně s těmi hity ještě zlepším. Za chvilku nás čekají Moby nebo Prince, teď jsou tu ale Ace of Base, All That She Wants, tak jdem na to.

Prince v éteru Hitrádia, přeju vám všem krásný večer. Tak co, jaký máte úterý? Dobrý zatím, zvládáte? Prosím vás, důležitá poučka. Držte se za ruce. Tak co nejvíc, jak to půjde, jo? Protože držení za ruce, prosím pěkně, snižuje krevní tlak a léčí srdce. Podívejte se třeba na vidry, jo? Ty se držejí za tlapky furt, aby si neuplavali. A viděli jste někdy jako vidru brát prášky na tlak? Asi ne, že jo? Takže naprosto geniální. Pokud nemáte žádného milého nebo milou, tak chytněte třeba aspoň sklenku vínka, tam to bude podobné, ty účinky samozřejmě, ale musíte u toho mít ten slastný, láskyplný pocit. To ale asi nebude úplně problém, že? No a co nebude problém, to jsou další hity, právě teď Moby a Extreme Ways.

0: Rhythm of the Night, to je Korona v éteru Hit Radio. Krásný večer. A takhle, 11. srpen, jo. Léto se pomalu, ale fakt jako chýlí ke konci, to je strašné, jak to uteklo, jo. Mám na vás zásadní otázku. Pojďte mi napsat na 777 937 777, co máte ještě před sebou. V rámci takových těch letních aktivit, máte ještě nějaký plány? Můžeme se navzájem inspirovat, že jo. Já jsem třeba minulý týden šla na výšlap, bylo to super, skvělý, jen já teda neumím nikdy odhadnout, jak moc to převýšení bude náročný, takže si řeknu, 500 metrů, pohoda. No a pak zjistíte, že jdete 5 kilometrů do kopce, jo. Ale pojďme si navzájem pozdílet nějaký plány, jo. Třeba to ještě někoho vyburcuje k nějaký zábavné aktivitě. Pište na 777 937 777, jaký máte plány. A já vám k tomu budu servírovat další skvělý hity. Michael Jackson, Scorpions nebo Emma Bunton, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Baru Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna.

0: Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

What took you so long? Emma Bunton dohrává na Hit Radio. Krásný večer. No, ptala jsem se vás, jaký máte ještě plány na zbytek léta, tak píše třeba Martina, my právě balíme děti k babičce, takže pak plán jasný, nějaký ten úklid a hlavně odpočinek. Ale to je třeba výborný nápad, pokud můžete, tak podle mě ještě času dost, na to je poslat na chvilku, jo, takhle na převýchovu. Koudy píše, plány jsou jasný, zítra zatmění, od pátku festiák na Macháči a dokonce prázdnin i východ slunce na Sněžce. Jo, chválím, cením, chválím, možná i malinko závidím, tak to si moc užijte. No a Andy píše, nás čeká ještě dovolená naštěstí, už odpočítávám minuty a to jedeme až za týden, tak snad nám vyjde počasí. Jako bylo by to samozřejmě nefér, že jo, když teď furt hezky a pak najednou by pršelo, tak držíme Andy pěsti, ať to vyjde a ať ti jde to odpočítávání minut. No a vy, ať už máte jakýkoliv plán. Tak se nás hlavně si to užijte. A ideálně společně s naším playlistem. Právě teď tu Unlimited, Get Ready For This.

0: Status quo, legendární věc In the Army Now, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a myslím si, že vás dokážu trošku rozhýbat. Nebo aspoň doufám, uvidíme, jo. Je mezi vámi někdo, kdo snad neviděl film Madagaskar? Jo, animák, zvířátka a hlavně jedna legendární postava, která prostě tak ráda trsá, trsá. To asi víte, že jo, Král Jelimán. Cože, chytáte se? To si totiž dáme už za malou chvíli a doufám, že vás to trošku nabudí. Real to real, I like to move it, na vás čeká.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini. Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: NC/Čepkov.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. I like to move it, move it. I like to move it.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
4: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
5: Hotovo!
6: Hotovo!
5: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
7: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Patrikovi. Dobrá práce, Patriku!
4: Rudolf Lešení CZ.
8: Hezký večer, 7:00, my se společně dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No tak právě teď přicházejí Ricky Martin a Christina Aguilera, užijte si to.

Snow a Informer, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a jedna blbá zpráva, prosím vás, samozřejmě suchý horký počasí, jo, tak čemu to nepřeje? Houbám, to je jasný. U nás je z toho strašný smutek, protože u nás v rodině jsou všichni houbaři a nemají co jít lovit, že jo, to je příšerný. Samozřejmě výhodu teď pociťují ti, kteří mají nasušeno, jo, já jsem se teď taky už doma ptala, jestli když tak pučej prej, tak je to dobrý. Pokud nemáte nasušeno a máte rádi houby, zkuste sousedy, jo, případně babičky, ty mývají, většinou dědečkové taky. Jo, vozkoušejte. Co můžete teďkon poměrně potkat, jsou takový specifický barevné hřiby, jo, ale ty jsou prosím vás nejedlí. Takže ty jako můžete vyfotit, ale určitě je nejeste. Předpoklad, nebudou růst houby minimálně do konce prázdnin. No a budem doufat, že mezi tím se to podnebí se trošku zlepší a dočkáme se. No snad. Čeho se dočkáte určitě? To jsou další hity. Znalci už tuší, co se tady právě teď rozjíždí. Je to totiž legendární věc. Aha, a Take on Me. Tak si to užijte.

0: Off Alone, tohle je LSDJ v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem hezký večer, krásný úterý, tak co, jak se máte? Já doufám, že dobře samozřejmě. No a v ideálním případě, pokud to třeba není úplně perfektní, tak doufám, že songy, které tu pro vás mám, to zlepšej. Jo, protože je to vědecky podložený, hudba zlepšuje náladu. A třeba tohle? To by vás mohlo bavit. Roxette, Cyndi Lauper nebo Richard Miller už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio. Hit Radio.

Richard Miller dohrává v éteru Hit Rádia a přeju krásný večer. No, prosím pěkně, dneska zásadní věc, protože tohoto dne, 11. srpna roku 1805, byla tady u nás potvrzená povinná školní docházka. Jo, takhle pěkně v létě, to je velmi příjemné, že jo? Prostě máte pohodu, jo, nic moc, pohodička, žádný stres a bum! Od teďka budeš 6 let pěkně vstávat, protože tehdy to bylo jenom od 6. do 12. roku, poslouchat a dělat domácí úkoly. Rakouský císařství, děkujeme moc, načasování úplně jak z učebnice dějepisu samozřejmě. Ano, je to ten okamžik, kdy se nám to zlomilo, jo, kdy do té doby to bylo, co se nenaučíš, to nemáš. Od té doby je to, co se nenaučíš, to tě rozhodně dožene za chvilku v písemce. Tak jestli vaše dítka zrovna teď prožívají ten moment, kdy už se to blíží, všude se šity, že jo, a tak, tak jim můžete připomenout, že právě dneska je to hezké velké výročí. Pet Shop Boys, New York City Boy právě teď za vámi.

Sam Brown a Stop. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer vám všem, díky, že i úterý trávíte s námi. Dáváme si spolu Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvilku navážeme. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, taky Era nebo Madonna? Tak buďte s námi.

0: Pretenders a Brush in Pocket. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, velmi důležitá informace, prosím vás. Milovníci melounů, nastražte uši. A vy, co je třeba moc nemusíte, tak taky, protože tohle by vás mohlo přesvědčit o opaku. Opatrně s nimi teda, jo. Ale ukázalo se, že mají úplně stejné účinky jako Viagra. Takže pánové, pokud se jich přejíte, můžete mít velký problém, nebo taky spousta radosti, že jo? Prodejci vodních melounů můžou rozhodně jásat. Ano, dámy, pokud právě píšete nákupní seznam, je mi jasný, že většina z vás tam dopsala meloun. Třikrát.
1: Hit Radio Zlín.
2: Plašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

0: co? Zavrtěli jste se, Luna a Mambo Leo, posloucháte Hit Radio. No a my budeme pokračovat samozřejmě v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že si ten výlet do historie taky užíváte. A skvělý, to bude i za chvilku. Čeká nás třeba Lionel Richie, jo, legendární hlas, legendární vlasy. No a nebo tenhle pán. Nedávno byl v Česku Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, do vašich uší, už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.

Chantal Kreviačuk, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a teďkon je sucho, to víme, jo, opravdu je po celém Česku sucho, je to velký problém, čekáme všichni na déšť, předpokládám, tak to prostě je. Každopádně, zajímavá věc, v historii, jo, byl taky problém s vodou, tam teda to bylo spíš o tom, že často mohla být kontaminovaná, takže nebylo bezpečný samozřejmě tu vodu pít, jo, a proto se jako bezpečnější varianta k pitnému režimu vařilo pivo. No, to dává smysl, že jo? Je to podle mě velmi logické, tak je vás nechci navádět, jo? Ale vody je málo. Je potřeba s ní šetřit, tak nechám na vašem uvážení. Právě teď. Junior, junior.

0: Another Brick in the Wall. To jsou Pink Floyd, vy jste s Hitrádiem, hezký večer. Blíží se pomalu, ale jistě, 9:00, já se tak s vámi pro dnešek pomalu loučím. Užijte si krásný zbytek úterý, slyšíme se společně i zítra, budu se na to moc těšit. Opět se společně ponoříme do tajů 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tahle pecka. Starship, Košín nebo Lucie. Ano, mějte se krásně, ahoj.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích, v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-Cepkov.cz.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Patrikovi. Dobrá práce, Patriku!
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
8: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
9: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
10: Čeká vás den plný zážitků.
11: Kouzelní. Živá hudba.
12: Tvořivé dílničky.
13: Soutěže pro děti.
14: Skákací hra.
15: Zvířátka.
16: Historická hasičská technika.
17: Skvělé občerstvení.
18: A zmrzlina.
8: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
7: 29. srpna od 10 hodin.
19: Těšíme se na vás.
20: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
21: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Máte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Tam s rodinou na závěr prázdniny.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
4: Čeká vás den plný zážitků.
5: Kouzelní. Živá hudba.
6: Bořivé dílničky.
7: Soutěže pro děti.
8: Skákací hra.
9: Zvířátka.
10: Historická hasičská technika.
11: Skvělé občerstvení.
12: A zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
13: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme se na

kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků.
3: Kouzelní.
2: Živá hudba.
3: Bořivé dílničky.
2: Soutěže pro děti.
3: Skákací hra.
4: Zvířátka.
5: Historická hasičská technika.
6: Skvělé občerstvení.
7: A zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti.
0: 29. srpna od 10 hodin.
8: Těšíme se na vás.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality. Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz